erst war Zub gemacht.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíš je takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé, nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel, nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak

0: Mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
1: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
0: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě dřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
1: Co vás tu překvapilo?
0: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech, jo, a že se nám to podařilo obnovit a máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
1: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
0: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
1: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
0: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
1: Na čem třeba?
0: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
1: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
0: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
1: Jo. Máte vanu i sprchu?
0: Mám vanu i sprchu.
1: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
0: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
1: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
0: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
1: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
0: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
1: Na jídlo?
0: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
1: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
0: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
1: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
0: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
1: Takže příští už možná s výtahem?
0: Příště už možná s výtahem.
1: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
0: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
1: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
0: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmutnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchebrookové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně ho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host, já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
0: Humoriáda.

0: No tak... Tak tam by ta tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jak mají smuteční řeč.
1: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
6: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
0: Ale stává se.
1: Jo.
0: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
1: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
0: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
1: Jo.
0: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
1: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady.

0: Mady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí.
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam, třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maruškou Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to
0: těžký
1: já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 011 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7, zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo počít knihovně.
5: A nebo,
7: to bych se schlánila, no.
5: Nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak bych to vám ji zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Já, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám to přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
12: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzl.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzl, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Zase to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídat a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říká plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
5: no, někde. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydám.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckém, to je tam, jak je ano. Slunce, seno a pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, ano, tam se to
2: tam
1: odehrálo.
2: Se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: no,
1: věku.
2: No říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda. No, já kolik lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu i on by mohl koncertovat. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pánu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Jepa, ježišmarja. Teď ta Helena k němu, teď jsme si jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala... Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo něj s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž by jsme tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řad do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně a přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký
6: pravda.
3: Poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažalost, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažalost, vy nerozumíte rusky, už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažalost, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. Teda. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pitlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po
6: jako,
3: jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře ona uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, novina, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza s rokem, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky s tím můžu, tak pořbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec. Ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr, ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Dopravu v Chrastavě komplikuje oprava Revoluční a Soudní ulice. Kraj znovu podpoří zájemce o studium na lékařských školách. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm, teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
2: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
1: V minulosti už se tento typ podvodu či snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu. V Chrastavě na Liberecku dnes začala uzavírka Revoluční a Soudní ulice. Důvodem je oprava povrchu. Radnice pracemi navazuje na loňskou výměnu plynovodu. Zaplatí za ně necelých 8 milionů korun. Nový bude nejen asfaltový povrch, říká vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku chrastavské radnice Jakub Dvořák.
3: Budou zde nově vydlážděné chodníky, bude zde vyměněná dlažba, nové kamenné obruby, součástí bude i nové veřejné osvětlení a v neposlední řadě i nová výsadba. Práce by měly trvat asi do konce letošního roku.
1: V rámci opravy bude taky mateřská škola v Revoluční ulici napojená na centrální zásobování teplem. Objízdná trasa pro řidiče je značená. Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to víc než u plynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj podpora zvyšuje šanci, že se lékaři po studiu vrátí pracovat do Libereckého kraje. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně tak to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, večer by mělo deště ještě přibývat, teploty 17 až 20, na jihu kraje až 21 stupňů. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká. V úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, a to včetně křižovatky. Uzavírka potrvá do konce července. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V kalendáři 6. července je tu státní svátek, ale také pondělní dobré ráno, u kterého vás se zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině. Určitě budeme mít sváteční náladu, k tomu se ale společně budeme moci už za okamžik podívat na problém, který si myslím umí trápit spoustu lidí a zároveň aktuálně trápí i ochránce přírody. Ti si totiž stěžují na některé neukázněné řidiče, kteří na Jizerce v Jizerských horách parkují na nepovolené povolených místech. Co mají tedy v plánu s problémem dělat a kde konkrétně se projevuje? To vše se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy příjemný sváteční den, ale také příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec.

0: Společně s Petrem Spáleným jsme měli možnost hned se tedy z úvodu svátečního Dobrého rána připomenout nestárnoucí písničku Trápím se, trápím, 12 minut po 5. hodině a skutečně, myslím si, i stále tematická věc v momentě, kdy se podíváme do hor. Zábrany ani policie totiž nevadí některým řidičům, aby na oblíbených turistických místech parkovali mimo zákazy. Například vytížené parkoviště u Jizerky na Mořině je skoro každý víkend plné. Lidé potom dávají auta k hlavní cestě na výhybny nebo dokonce na přísně chráněné louky. O víkendu se tam také vydala naše reportérka.
1: Parkování akorát samozřejmě tady v sobotu je jako náročnější, jinak to je dobrý. Je jako ideální všední den, no, a to jsme trošku jako nezvládli.
2: A vždycky parkujete tady na Mořině?
3: Jo, ale musí si člověk přistat.
2: Parkoviště Mořina je tady v okolí Jizerky jistě nejexponovanějším parkovištěm. Vejde se sem možná stovka aut, když ale není místo, tak si lidé poradí. Poradí si tak, že parkují u příjezdových cest, popřípadě ve výhybnách, což se samozřejmě nesmí. A v některých případech dokonce dávají auta na chráněné louky. Jsou tady sice zábrany, ale ty nevždy pomůžou. Přímo do osady Jizerka je zákaz vjezdu. Povolený je pouze pro ubytované hosty, i to ale řidiči často porušují.
3: Vlastně de facto je nechávají na těch odstavných místech, hlavně houbaři, to je další problém, protože na houbě z parkoviště daleko, tak z těch odstavných míst se oblíž.
2: Říká ředitel obecně prospěšné společnosti Jizerky pro vás Stanislav Pelc.
3: A pak samozřejmě v minulosti, když byly nějaké akce, tak se nám stávalo, že ty auta nechávali všude po vsi, ale to jako to už, to si myslím, že tohle už není.
2: To už se neděje.
3: No, to už opravdu musí být nějaká akce, jako je panenská pout na Jizerce, nebo když je třeba zubačka.
2: Lidé přitom mají i několik dalších možností, kde zaparkovat, dodává starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: No to je to nejhorší, když to nechají u silnice, že jo, ale jinak samozřejmě těch parkovací plochy jsou. Máme velkou odstavnou plochu třeba na Porubným, tady jak my říkáme u Trafa, ale lidi jsou pohodlní, každý chce dojet až na Jizerku. I když mají sebou kola, tak ne, že by to sundali třeba na Porubný, mají na kole dál. Každý se chce dostat až na to parkoviště a je to problém.
2: Pomoct s parkováním by mohl plánovaný navigační parkovací systém. Díky systému by lidé už v Polubném nebo u odbočky v Kořenově věděli, jestli má smysl sem zajíždět. Stavba by mohla začít příští rok. Z Jizerky Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme většinou zataženou oblohu, a to s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer bude tedy deště ještě přibývat, teploty ale mezi 17 až místy 21 stupni. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia a k tomu tedy mírný severozápadní až západní vítr. Biometeorologická předpověď ale i dnes na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže. Takové počasí nás tedy čeká během státního svátku s datem 6. července.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toyota.
1: Také s Lucí Bílou pokračuje pondělní sváteční Dobré ráno s písní Děkuju ti. Čas se také trochu posunul, přeci jen 5 hodin a téměř 22 minut, kdy se můžeme alespoň na okamžik vydat k odpoledni. Odstatně od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude textař Michal Horáček. Tady je malá ochutnávka.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
3: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim. Takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, a to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live?
3: No, takový klimpr, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
1: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát textař Michal Horáček.

0: Co je momentálně k vidění ve fotografické galerii Severočeského muzea v Liberci? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Linky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí, třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Liberec chce do budoucna sjednotit barvou všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Dětský den dnes zakončí dřevosochání ve Františkově v Krkonošské Roketnici nad Jizerou. Setkání dřevosochařů nebo kovářů tam začalo v pátek. Dnes od 11 hodin návštěvníky čekají například projížďky na koních nebo dětská diskotéka. Ve fotografické galerii Severočeského muzea v Liberci lidé mohou navštívit 20. výstavu fotografií. Připravili ji dva autoři a současně veslaři, Tadeáš Kamínek a bývalý olympionik Dušan Businský. Tenistka Karolína Muchová je ve čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně porazila Barboru Krejčíkovou 2-1 na sety. Další tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále, Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer bude deště přibývat. Teploty v Libereckém kraji 17 až 20 stupňů. Na horách 12 až 15. Vítr bude vát mírný od severozápadu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Až do dnešní 8. hodiny je v Liberci Růžedole uzavřena okružní křižovatka známá jako Sněhulák. Je to kvůli opravě mostu nad ní na průtahu Libercem. Objížďka vede Ostašovskou ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové, 5:32 minut, sváteční, dobré ráno pokračuje, my vás zdravíme u poslechu v případě, že jste si i během státního svátku přivstali. Co nás čeká za okamžik ve vysílání, bude to cesta na Liberecký zámek, který se otevře o prázdninách návštěvníkům, kteří si budou moct prohlédnout i výjimečnou zámeckou kapli. V čem je tak zvláštní? Na to se podíval také náš redaktor a vy se za okamžik podrobnosti dozvíte v další reportáži. Pondělního, dnes tedy svátečního, dobrého rána.

0: společně s Věrou Martinovou jsme měli možnost připomenout další písničku, která nám nezestádla. V tomto případě to byl Harlekín. To 9 minut po půl šesté ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My jsme nastínili cestu na Liberecký zámek, který se i o letošních prázdninách otevře zájemcům v rámci komentovaných prohlídek. Historické interiéry se uvnitř téměř nedochovaly kvůli zásahům v období socialismu. Jedinou výjimkou je zámecká kaple, které se novodobě úpravy téměř nedotkly a patří díky tomu mezi výjimečné náboženské prostory celého kraje. Proč je tak nevšední, zjišťoval přímo na místě náš reportér Patrik Fischer.
1: Čím je kaple Libereckého zámku tak výjimečná, popisuje historik z Technické univerzity v Liberci Milan Svoboda.
2: V Liberci ani nejbližším okolí výjima zámku a kaple ve Frýdlantě nemáme takhle starý, téměř úplně dochovaný církevní prostor. Prostě proto, že ty generace majitelů, jak se střídali, neměli potřebu odvážet to zařízení kazatelnu, mobiliář, prostě, který v té kapli byl. Takže to je nejstarší památka na protestantskou renesanci na severu Čech.
1: Liší se ta liberecká kaple nějak od těch jiných různě po světě? Je něčím třeba originální?
2: Co je tam ne vždycky obvykle, je ta krásná uzavřená panská oratoř, vlastně místo vyvýšené na sloupech, celé ze dřeva, odkud mohli ti urození sledovat průběh bohoslužby, a samozřejmě na té západní straně kaple je to na hudebním kůru. Ta část s varhanami, ale ty nejsou původní a ty starší byly barokní. Čili ta samotná kaple zámecká je vlastně typizovaná, nemohla být nějak zvlášť originální, ale důležitá je tou výzdobou, aspoň části dochovanou, a samozřejmě reprezentací Redernů skrze erby. A pochopitelně taky těmi obrazy deskovými, ať už to je ta poprseň kruchty hudební, anebo samotná ta kazatelna.
1: Galasové a Klamgalasové, ač katolíci protestantskou renesanci respektovali a příliš kapli neměnili. Ale ona s relativně minimálními újmami, alespoň oproti zámku, přežila i socialismus a skloexport. Jak to?
2: To, že ta kaple přečkala i dobu socialismu, si můžeme vysvětlit ze svědectví pamětníků tím, že i ona byla součástí té sbírkotvorné práce toho skloexportu, kde prostě v těch vitrínách byly vystaveny výsledky práce zdejších sklářů a umělců. Čili bylo vlastně vhodné, aby ta kaple byla reprezentována, ale nikoli jako bohoslužební prostor za socialismu samozřejmě, ale spíš jako památková záležitost, taková muzeální věc.
1: Říká historik z Technické univerzity v Liberci Milan Svoboda. Podle něj ale zmizelo několik předmětů, především výzdoba oltáře a obrazy. Nedochovaly se ale ani kamenné zdi a vitrážová okna a některé informace zmizely při špatném restaurování. I o tom se zájemci mohou dozvědět na komentovaných prohlídkách Libereckého zámku.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V pondělí nás čeká většinou zatažená obloha, a to s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer bude deště postupně přibývat, teploty dnes mezi 17 až místy 21 stupni, na horách mezi 12 až 15 stupni Celsia a k tomu mírný severozápadní až západní vítr. Biometeorologická předpověď ale mírná, to znamená na jedničce.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teď tedy otázka na vás, na naše posluchače. Poznali jste, z jakého pořadu byla tato znělka? Napovím, že pořad moderoval herec Vladimír Čech, který by dnes oslavil 75. Prošel si zkušeností, kdo se neobjeví v televizi, jako kdyby neexistoval. Soutěž Chcete být milionářem z něj před lety udělala hvězdu, kterou začali zdravit lidé na ulici. V našem zábavném pořadu k tomu tehdy dodal.
1: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, to je prostě neuvěřitelné. Protože ti lidi totiž, kteří píšou jakoby o té takzvané kultuře, oni totiž vůbec o kultuře vlastně nic nevědí, ti lidi, kteří oni píšou, nebo já, ne, že všichni, pozor, teď zase, abych něco neřekl, jsou lidi, kteří tomu rozumí, ale spousta lidí, kteří o tom jakoby píšou, tomu nerozumějí a oni mají pocit, že ta kultura, to jsou právě třeba ty reality show a to jsou takový, že to je ta kultura, ta podstatná, takže oni vůbec neměli ponětí, oni vždycky se někam přišel, dělali se mnou rozhovor a říká, kde jste se tak najednou vzal, co jste dělal do téhle doby? No, tak já jsem hrál divadlo, no, 22, jo. A kde? Nevěděli prostě, jo. Čili pro ně jsem byl úplně neznámý člověk, proto z toho vyplývaly ty články, že ta televize mě někde sestřásla v pralese ze stromu a načernili mi obočí, všude psali, což byla úplný nesmysl, to mě skutečně nikdo nečernil, prostě tím, jak jsem šedivěl, tak to obočí zůstalo černý a tím to tak byl takový kontrast, jo. Ale to psali, čili oni jakoby psali takový články ve smyslu, že mě sestřásli z toho stromu, naučili mě jíst příborem, naučili mě vázat kravatu, dejme, což teda je pravda, to je jediný na tom pravdu, já když jsem tam přišel, tak jsem si neuměl uvázat pořádný úzel, no uměl jsem takový ten jednoduchý. A tam jsem, takže to je vlastně, jestliže něco jsem si odnesl, co je užitečné z toho mého pobytu v showbiznisu, že si umím uvázat kravatu, a to není málo zase. Už dávno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec chce všechny městské organizace a společnosti přebarvit na červeno. Kořenov bude svým dobrovolným hasičům stavět novou zbrojnici. Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm a teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Podle primátorova náměstka Vojtěcha Prachaře jde o začátek takzvaného Smart City.
2: Město musí působit na občana jako opravdu silný partner a právě to sjednocení té identity u všech jím spravovaných organizací je to klíčové a to nejlevnější řešení, jakým způsobem v tom městě to Smart City nastartovat.
1: Obměna bude podle Prachaře postupná. Začal s ní už dopravní podnik. První dva jeho vozy už mají místo původní žluto-bílý zelený lak přestříkaný na červeno. Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Polubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Zastupitelé kvůli tomu museli změnit územní plán, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: V územním plánu byl zastavitelný pozemek, k tomu určený, ale byl tam koeficient 0,25 zastavitelnosti a my bychom se do toho nevešli. Musel by vhodně menší, což nechceme, protože my chceme, aby už ta hasičárna byla moderní.
1: Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště pořídila Českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady. Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora k smrti odsoudil koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy. Češi si dnes Jana Husa připomenou tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy se konají i v jeho rodném městě Husinec.
0: Počasí.
1: Dopoledne nás čeká oblačno až zataženo, místy občasný slabý déšť, odpoledne pak bude zataženo a déšť na většině území. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách 13 až 16, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být přes den postupně velmi dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu potrvá až do října. Jděte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 6. hodině. Sváteční dobré ráno pokračuje v kalendáři tedy 6. července. V případě, že přemýšlíte, co dnes podniknout a počasí venku vás zatím nezlákalo k jakýmkoliv větším aktivitám, možná vás potěší filmy. A můžeme k tomu tedy připomenout i několik rolí, jako třeba Rocky, Rambo nebo Barney Ross z Postradatelných. Jen málo který herec totiž vytvořil tolik kultovních filmových hrdinů jako Sylvester Stallone. A mimochodem, dneska k tomu jsou krásné 80. narozeniny. My tedy jeho kariéru i nejznámější role připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to už za okamžik. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Aba, a teď tedy 12 minut po 6. hodině. My jsme mluvili o filmech a když psal scénář k Rockymu, měl jen pár desítek dolarů a nikdo o něj nestál. Kvůli finančním problémům musel dokonce prodat svého milovaného psa. Od té doby se ale Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Americký herec, scénárista a také režisér dnes slaví 80. narozeniny.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studia o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil, Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallone na světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý glóbus a další nominaci na Oscara.
3: V pohodě, starouši?
2: Jo. Krásný výhled. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
3: Jak to vypadá?
2: Není to vůbec zlý. A u tebe?
3: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto nám sice v Libereckém kraji pokračuje, nicméně dnes počítáme s o něco chladnějším počasím. Dopoledne bude oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný slabý déšť. Odpoledne bude zataženo a následně také na večer se déšť objeví na většině území. Teploty 17 až místy 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, ta zůstala na jedničce.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
2: Chcete být milionářem?
1: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
3: Slušný zásah, co?
1: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
3: Yippee-yay.
1: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
4: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
5: No? To se může vždycky hodit.
1: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.

0: S Lenkou Markovou v dalších zprávách připomeneme i aktuální výstavu na hradě Valdštejn.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Do poštovních schránek chodí v posledních týdnech podnikatelům výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání. Vedení Rokytnice nad Jizerou na Semilsku opravuje památník obětem válek na Dolním náměstí. Město o tom informovalo na svém webu. Celkové náklady vyjdou na téměř 400 000 korun. Většinu pokryje státní dotace a práce by měly skončit do října. Na hradě Valdštejn v Českém ráji jsou vystavené kostýmy z nové filmové pohádky Princezna stokrát jinak. Kostýmy doplňují interiér klasicistního domu. Hrad je otevřený každý den od 9 do 18 hodin. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká s Anglií, která zdolala domácí Mexiko 3-2. Dopoledne nás čeká oblačno až zataženo, místy občasný slabý déšť, odpoledne pak bude zataženo a déšť na většině území. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá do září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 6:55. Přejeme příjemný poslech našeho svátečního dobrého rána na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Datum tedy 6. července a právě dnešní datum do určité míry připomeneme společně s předškoláky před 7. hodinou. Do té doby ale stihneme probrat také další zajímavosti a aktuality libereckého kraje. A v případě, že musíte vstávat a třeba se vám nechce, hned 6:30 mám vyloženě motivační píseň. Skupinu Mirai, jasně mi, když nemůžeš, tak přidej. Dobré ráno.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme nabídli trochu melancholie v další písnice, která nám nezestárla ráno. Myslím si, tematická věc, 9 minut po půl sedmé od Marcely Holanové, právě v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Ostatně dobré ráno přejeme vám, tedy našim posluchačům. A naše sváteční vysílání budeme moci zpestřit také dalším pohledem i právě na dnešní den. Ku příkladu hrad Valštejn na dnešek chystá další pohádkové putování po hradě, a to s rytířem spojené s hledáním pokladu. Na webu města Hodkovic nad Moholkou jsme ale také našli upozornění, že v případě nepříznivého počasí, ku příkladu deště, se akce nekoná. Pokud jste se tam tady chystali, raději si ověřte, jestli je rytíř připraven. Bude to platit také zítra, tedy 7., kdy je naplánované pohádkové putování po hradě Valštejn, a to následně s princeznou. A do Hodkovic nad Moholkou posíláme upozornění, že tamní lékárna u Anděla Strážce je celý tento týden uzavřena. Znamená to tedy, lékárníci v tomto případě mají dovolenou a znovu provozovnu otevřou v pondělí 13. července. To tam tedy pro vás budou v obvyklé otevírací době, to znamená každý všední den od 7.55 do 12. hodiny a následně mezi 12. hodinou a 45. minutou do 15.30. Kromě pátku to zabírají už v 15 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Milovníci takovéhoto typického vedra, které jsme si měli možnost na začátku léta užívat, pravděpodobně spokojeni nebudou. Dnešní nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni. Dopoledne bude oblačné až zatažené a místy se vyskytne občasný slabý déšť. Odpoledne to už bude jen zatažené a večer se déšť objeví na většině území. K tomu tedy hlášený mírný severozápadní až západní vítr, místy přechodně i slabý, na horách hlášený severozápadní až západní vítr. Takové počasí nás čeká během svátku 6. července.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin, 50 minut a k tomu je tu druhý státní svátek v pořadí. 6. července v roce 1415 upálili na hranici v Kostnici mistra Jana Husa, českého kazatele, který svému učení obětoval vlastní život. Chtěl napravit církev stejně jako společnost a stál si za svou pravdou. A právě o ní si s dětmi povídala také Tereza Brázdová.
1: Co je pravda?
2: Když něco řekneš, třeba, že mamce dáš pusu, taky to máš dát.
1: Co je opakem pravdy?
3: To jsem ani nikdy neskoušela.
4: Ani já ne.
1: A není to lež?
3: Jo,
5: je to lež.
1: Proč se má říkat pravda?
6: To protože, aby děti nelhali rodičům, aby je pak dospělí nedali do dětského domova.
7: Když lež,
8: potom se zlobí rodiče.
1: Znáte nějakého člověka, který mluví pořád jenom pravdu?
7: Moje babička.
1: Rodiče taky mluví pravdu pořád?
7: Jo.
6: Mluví.
1: Co to znamená, když se řekne, že lež má krátké nohy?
6: Protože se na tu lež přijde.
1: Měli bychom mluvit pořád pravdu a nic jiného než pravdu.
6: Jo, aby nám všichni věřili.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci začíná několikaměsíční omezení na městském průtahu. Kraj znovu podpoří zájemce o studium na lékařských školách. Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou správnost údajů v katastru nemovitostí. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm a teploty mezi 17 až 21 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
2: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
0: Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemcům o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to víc než v uplynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj podpora zvyšuje šanci, že se lékaři po studiu vrátí pracovat do Libereckého kraje. V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání.
3: Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se taky na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Revize se netýká nového zaměřování hranic pozemků. V Rýnovicích budou kontroly trvat do jara 2027, ve Vrkoslavicích do léta stejného roku. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: 51 železničních přejezdů letos dovybaví Správa železnic závorami. Jak uvedl mluvčí Správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod. Železničních přejezdů je v České republice podle Správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. 2 tisíce z nich je vybavených závorami.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dopoledne čeká oblačno až zataženo, místy občasný slabý déšť, odpoledne pak bude zataženo a déšť můžete čekat na většině území. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni, na jihu kraje mohou vystoupat k 21, na horách 13 až 16 stupňů. Vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být přes den postupně velmi dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulic Školní, Bezručova a Úzká je kvůli pracem na inženýrských sítích uzavřený. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny a to na číslo 800 553 553. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7. hodině přejeme příjemný poslech našeho dnešního svátečního ranního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec, tedy pokračujeme v dobrém ránu. Dobré ráno a hlavně příjemný poslech přeje také od mikrofonu Martin Kolína. Připomenout budeme moci, myslím si, velmi příjemnou věc, tedy historickou a také trochu sportovní. Letos tedy bohužel mistrovství světa ve fotbale českým reprezentantům nevyšlo. Na druhé straně letos je to také 30 let, kdy Češi sahali naposledy na velké fotbalové akci o zlatou medaili. Na Euru 1996 se ukázalo dost hráčů fotbalovému světu a řekli si o nové angažmá. Nechybělo mnoho a Češi mohli celý turnaj vyhrát. My tedy samozřejmě Euro 96 připomeneme a to už za okamžik právě v další reportáži pondělního, dnes tedy svátečního. Dobrého rána.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Telegram s adresou svět.

0: 6. července v kalendáři roku 2026. Letos uplynulo 30 let od okamžiku, kdy Češi sahali naposledy na velké fotbalové akci o zlatou medaili. Připomenout můžeme Euro 1996. Ostatně spousta hráčů se právě na tomto šampionátu ukázalo světu a řekli si také o nové angažmá. Nechybělo mnoho a Češi mohli přeci jen turnaj vyhrát, ale ve Wembley je pak srazili dvě branky střídajícího Bierhoffa. Česká euforie z vedení trvala zhruba čtvrt hodiny hry.
1: Matias Sammer srazil Karla Poborského v pokutovém území.
2: Z dnešní technologií by Češi penaltu ve finále Eura nezahrávali, protože Sammer srazil Poborského před pokutovým územím. Německý obránce by dostal červenou, místo toho se kopal pokutový kop.
3: Rozhodčí Pajreto byl nekompromisní a tak český

0: Tým měl výhodu pokutového kopu. Patrik Berger si na ní věřil.
1: Patrik Berger je tím mužem, který na sebe vzal tu obrovskou zodpovědnost. 59. minuta zápasu. Souboj. Brankář Kepke. Patrik Berger. Držme palce. Patrik Berger se rozbíjá. Sýrý. Gól!
2: Karel Poborský byl faulovaný a Patrik Berger proměnil. Dvěma góly Bierhoffa ale Němci finále otočili a Česko bylo stříbrné. Na konci roku mělo dva fotbalisty roku. V anketě tehdy neexistovala při rovnosti bodů další kritéria, jako například vyšší počet prvních míst a podobně. A to bylo organizátorům vytýkáno. Přeci jen mít dva fotbalisty roku bylo zvláštní. Od dalšího roku ale už bylo vše napraveno. Jak oba vítězové ankety, tak celá česká reprezentace zažili v létě roku 1996 fotbalovou pohádku.
1: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům. Teď Bergerovi, za chvilku Radovi.
2: David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sváteční dopoledne bude nejen tedy v Libereckém kraji oblačné až zatažené a místy očekáváme občasný slabý déšť. Odpoledne to už bude tedy kompletně zatažené, večer se objeví déšť na většině území a teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 13 až 16 stupni. K tomu tedy mírný severozápadní až západní vítr, místy přechodněji slabý, na horách čerstvý severozápadní a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady – v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaké plány má Liberec ve všech městských společnostech a příspěchových organizacích? To se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí, třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Dětský den dnes zakončí dřevosochání ve Františkově v Krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Setkání dřevosochařů nebo kovářů začalo v pátek. Dnes od 11 hodin návštěvníky čekají například projížďky na koních nebo dětská diskotéka. Výstavu o nacistickém válečném zločinci Karlu Hermanu Frankovi můžou lidé vidět v paláci Líbik v Liberci. Válečné fotografie a další předměty přibližují tehdejší Československo a představují zradu, zločin a trest spojené s nacistickým režimem. Tenistka Karolína Muchová je ve čtvrtfinále Wimbledonu v Londýně porazila Barboru Krejčíkovou 2-1 na sety. Další tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále, a to Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Dopoledne oblačno až zataženo, místy s občasným slabým deštěm, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Odpoledne bude zataženo a déšť pak na většině území. Teploty 17 až 21, na horách 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Úplně uzavřená je silnice 3. třídy číslo 279/21 v obci Hrubá Skála, a to v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. 7 hodin 32 minut aktuálně na hodinách. Sváteční Dobré ráno pokračuje a ostatně před 8 hodinou budeme mít možnost vydat se do Nové Paky a připomenout si, jak památka velkého kazatele a reformátora mistra Jana Husa nikdy nepřestala budit emoce. Do té doby nás čekají už za okamžik tedy další aktuality z Libereckého kraje a chybět nebude ani telefonát meteorologům. Dobré ráno a dobrý poslech.

0: Moje malá premiéra a také Petra Janu 10 minut po 7:30 během svátečního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Přejeme dobré pondělní ráno, dnes tedy s datem 6. července. Je to také čas, kdy můžeme nabídnout další pohled do libereckého kraje. Začneme tedy na webu malá-skála.cz, právě tamní obecní úřad. Bude totiž i celý tento týden, tedy od dnešního data od 6. až do 10. července uzavřený. Obec to uvedla právě na svém webu, odkud my jsme informaci čerpali. A ještě jedna informace o uzavření tu je, tentokrát se týká ordinace praktického lékaře ve Višňové. Pan doktor ani sestřička tam totiž nebudou od 7. do 17. července. V akutních případech je možné obrátit se na ordinaci v Novém Městě pod Smrkem. Kontakt je ve višňovské aplikaci Munipolis. Taky s tím tedy lepší právě na začátku července a také letních prázdnin počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45 a i během svátečního dobrého rána mě těší, že můžeme z Českého hydrometeorologického ústavu přivítat ve vysílání paní Polinu Maťuninu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Paní Polino, prozraďte, svátek, nový týden, co jste nám naplánovali v Libereckém kraji?
2: Tak v podstatě, jak teďka vidíme, tak bude i nadále, což znamená, že teďka ráno a i během dne budeme očekávat spíš oblečnou až zataženou polohu, bude se nám vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. V současné chvíli se to nám vyskytuje jenom ojediněle spíše na severu kraje, ale během dne budeme to očekávat místy. K večeru dokonce ty srážky můžou být i o něco četnější. Co se týče teplot, tak dnešní ráno začínáme na intervalu 14 až 16 stupňů Celsia, v horských polohách většinou měříme kolem 12 a nějak obzvlášť vysoko ty teploty nám dneska nepolezou, čekáme 17 až 20 stupňů Celsia, na jihu kraje může být o stupinek teplejš, což znamená do 21 stupňů a na horách většinou budeme mít kolem 15.
1: Přiznám se, lehká obava z toho, že se mnou nebudou souhlasit milovníci léta, za mě tedy počasí více než ideální, člověk se zkrátka nepeče ve vlastní šťávě při pohledu z okna. Jak dlouho nám takovéto počasí vydrží, nebo případně bude nějaký zlom během týdne?
2: Tak úplně velký zlom očekávat nemůžeme, ale zítra očekáváme přechod slabé teplé fronty, který nám postupně přinese oteplování, které ale bude citelné až během víkendu.
1: Tak nakonec tedy počasí, které mě osobně těší, věřím, že i některé posluchače, a pravděpodobně, ale milovníci takového toho typického léta, ti si ještě na ty vedra budou muset počkat. Informace nám tedy v ranních hodinách předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Polina Maťunina. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jeden z prvních pomníků Jana Husa jak v Čechách, tak i ve světě stojí na náměstí v Nové Pace. O tom, jak si ho pačtí husité vyvzdorovali a co všechno bylo s jeho stavbou spojené, se vypráví dodnes.
1: Mistr Jan Hus na Novopatském náměstí. To je třetí Husův pomník v českých zemích. Mučedníku Kostnickému vděčný lid 7. srpna 1898. Čteme s historikem Miloslavem Bařinou.
2: Ano, je to zvláštnost. Tohle je první Husův pomník, socha na světě, která stojí na náměstí. První Husův pomník vůbec v Čechách 1872 v Jičíně.
1: A připomeňme, to je zřejmě i světové prvenství. Hus na Long Islandu až 1893.
2: A 1897 socha Husova ve Vojících nedalekých. Pačáci jako vždycky se dohadují, co kdo má, kde má být a nemá být. Nicméně paka stejně předeběhla aspoň Prahu. Tady se odrážel místní politický boj staročeši, mladočeši. A teď si vemte, pačáci, jaký to s odpuštěním byly potvory. Tady nedaleko 50 metrů stojí fara. Uprostřed náměstí Mariánský sloup a Hus stojí mezi panou Marií a farním kostelem svatého Mikuláše. V tomhle umístění, jak asi mohla reagovat konzistoř.
1: Oni snad zakázali poutě.
2: A pan farář dokonce nešel přímo do farního kostela, obešel to zadem, aby Husa neviděl. No ale třeba i to datum se zdá divný. Ti pačtí husiti, oni totiž odhalení tohle Husa naštelovali tak, že to bylo týden před slavnou hrubou poutí v Nové Pace. Tady bylo vždycky natřískáno ohromně. To je 15. srpna na nebevzetí Panny Marie.
1: Nejslavnější mariánský svátek.
2: No a to pana faráře naštvalo natolik, že konec, zavřel všechny kostely, no ale poutníci sem nadále chodili. A teď si jenom z těch hor, jak byli všichni zmatený, jak byli zvyklí se vždycky u každé sochy pomodlit, tak se pomodlili tady před čerstvou sochou Husovou, jo. No jsme Češi, no.
1: No to poznávám i v tom, že sochu nevytvořil slavný patský Antonín Sucharda mladší, jak by se dalo čekat, neb byl staročech. Z Nové Paky Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dopravu v Chrastavě komplikuje oprava Revoluční a Soudní ulice. Kvůli pádu lanovky na Ještět obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje. Obchody zůstanou otevřené. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm, teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké sváteční ráno. V Chrastavě na Libereckou dnes začala uzavírka v Revoluční a Soudní ulici. Důvodem je oprava povrchů. Radnice pracemi navazuje na loňskou výměnu plynovodu. Zaplatí za ně necelých 8 milionů korun. Nový bude nejen asfaltový povrch, říká vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku chrastavské radnice Jakub Dvořák.
3: Budou zde nově vydlážděné chodníky, bude zde vyměněná dlažba, nové kamenné obruby, součástí bude i nové veřejné osvětlení a v neposlední řadě i nová výsadba. Práce by měly trvat asi do konce letošního roku.
1: V rámci opravy bude taky mateřská škola v Revoluční ulici napojena na centrální zásobování teplem. Objízdná trasa pro řidiče je značená. Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještět obžalobu na 3 lidi a České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
4: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2, písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
1: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Jedna z kabin lanovky na Ještětce po přetržení tažného lana zřítila na podzim roku 2021. Zemřel přitom průvodčí, obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště pořídila Českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady. Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně tak tomu i bylo včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká dopoledne oblačno až zataženo, místy s občasným slabým deštěm, odpoledne pak zataženo a déšť čekejte na většině území. Teploty dnes 17 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být přes den velmi dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lomnici nad Popelkou na Semilsku probíhá rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici 5. května. Jedná se o hlavní příjezdovou cestu do města ve směru od Turnova. Pracovníci museli silnici úplně uzavřít. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 6. července v kalendáři, státní svátek, ten nám pokračuje a pokračuje také pondělní. Dobré ráno, pokud se tedy postupně probouzíte do nového dne a i nového týdne, přejeme nejen příjemný poslech, ale hlavně dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Můžeme připomenout, že po celé léto můžou návštěvníci státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vidět výstavy letošního sklářského a bižuterního trienále. Co konkrétně představuje a co je tedy na místě k vidění, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži pondělního a svátečního dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a samozřejmě poklidný sváteční den Martin Kolín.

0: Skupina Rangers v úvodu další vysílací hodiny našeho svátečního dobrého rána 12 minut po 8 hodině a v kalendáři 6. července. To nejlepší, co se v posledních třech letech objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie, teď můžete vidět ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Svoji produkci tam vystavuje 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo Španělska. Jde o největší nekomerční přehlídku současného skla a bižuterie v celém Česku.
1: Celý projekt se zcela úmyslně odlišuje od design bloků a design

0: výzvíků tím, že my se soustředíme nejenom na design, ale věnujeme se i té reálné produkci.
1: Vyzdvihuje hlavní přínos výstavy její kurátor Petr Nový. Sami sklářské firmy tak pro expozici vybrali něco ze své produkce, co se na trhu dobře prodává a mezi zákazníky má úspěch.
0: Aby byste mohli v rámci jedné vitríny vidět, čemu se tak dneska říká ve sklářském oboru trend a čemu se říká design. Můžete vidět, jak některé firmy jsou si podobné, některé jdou proti proudu. Vidíte, jestli obecně se preferuje barva nebo čiré sklo, jak je to s technikami. A je to taková opravdu výkladní skříň toho, co na zákazníka útočí.
2: No a co tak frčí teď mezi zákazníky? Čím se nechávají ovlivnit?
0: Jedním z největších trendů současnosti nápojovém skle jsou velmi často jednoduché tvary, které jsou zdobené třeba optiškou a ten rozdělující znak je nějaký detail, kterého si máte všimnout. Samozřejmě je poptávka po tenkostěném skle. Dneska už strojní výroba dokáže být velmi kvalitní, že pouhým okem obyčejného zákazníka nemusí být rozeznatelná čirá sklenička, která je ručně vyrobená od té vyrobené strojně a proto musí ruční skláři vymýšlet nové a nové nápady, jak tomu zákazníkovi na první dobrou dát vědět, že to nemohl vyrobit stroj.
2: A stále platí, že zdejší region hraje prim v sklářství nebo v té bižuterii?
0: Stále můžeme říct, že patříme mezi důležité hráče i ve světovém kontextu. V bižuterii nám ještě nedávno patřilo druhé místo na světě a v té sklářské konkurenci, ale budeme počítat tedy sklo jako všechny možné výrobky, se pohybujeme kolem první desítky. To také odpovídá tomu, proč řada zahraničních značek, o nichž to posluchači ani nemohou tušit, vůbec nevyrábí sklo ve svých mateřských zemích, ale nechávají je produkovat v České republice.
1: O jaké zahraniční firmy jde, to můžete ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zjistit do 20. září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Sváteční pondělí bude v Libereckém kraji během dopoledne oblačné až zatažené a místy by se mohl vyskytnout občasný slabý déšť. Odpoledne očekáváme zataženo a večer to už bude déšť na většině území. Nejvyšší teploty dnes mezi 17 až 21 stupni, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni. K tomu tedy mírný severozápadní až západní vítr. Místy přechodně i slabý. Na horách dnes čerstvý severozápadní až západní vítr.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9 do 12 hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Francouzi před 250 lety pomohli Američanům k vyhlášení nezávislosti na anglickém království. A teď tohle kulaté výročí společně oslavili. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále světového šampionátu 1-0 Paraguay a právě na den americké nezávislosti a ve městě, kde deklarace vznikla. Ve Filadelfii tenhle průsečík národního svátku s mistrovstvím světa zaznamenala také náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
2: Američané a turisti v centru Filadelfie čekají v tento výjimečný den několikahodinovou frontu na speciální prohlídku síně nezávislosti a aby jim to v umorném vedru rychleji utíkalo, zřízenci zdejšího národního parku jim k tomu zpívají tradiční vlastenecké písničky a drnkají.
3: We've declared independence, guys.
2: Kolega hráčky na ukulele přinesl velkoformátovou kopii deklarace americké nezávislosti a připomíná, že sice byla přijata 4. července 1776, ale skutečně podepsána až o měsíc později 2. srpna. Všichni se shodnou, že by si tím pádem Američané zasloužili další den pracovního volna. Je to místy bizarní podívaná, postávají tu lidé převlečení za Benjamina Franklina a v dalších kostýmech z doby otců zakladatelů a mezi nimi se procházejí lidé v paraguajských, amerických i francouzských fotbalových dresech. Nejčastěji samozřejmě potkávám Kyliana Mbappého. Ovšem ze všech takhle oblečených, které oslovím, se vyklubou Američané podporující francouzskou reprezentaci.
4: Traveled all the way from California to Philadelphia. For me, I think I just wanted to go to the game because I like soccer, I like football.
5: Přijel jsem až z Kalifornie. Chtěl jsem jít na ten dnešní zápas, protože mám rád fotbal a hraje se v pravý čas. V den 250. výročí. Ve Filadelfii jsem poprvé a lepší místo dneska těžko hledat. Tady podepsali deklaraci nezávislosti, debatovali tu o ní. Je dobré si to každý rok připomenout, ohlédnout se. Ušli jsme za těch 250 let dlouhou cestu. Tehdy to bylo jinak, ale dnes být Američana zahrnuje všechny. A tak by to mělo být, rozmanité. Ale jako fanoušek jsem přijel fandit a bude to pěkná podívaná. Mbappé, Olise, Doué jsou vážně dobří, takže dobré načasování.
4: Mbappé, Olise, Doué, all those guys are really good, so just good timing, I think.
2: Říká mi Michael, ostatně tahle americko-francouzská aliance není nová. Spoluautor deklarace Franklin, který ve Filadelfii zemřel a na jehož hrob tu lidé pokládají drobné mince, napomohl k vítězství amerického boje za nezávislost na anglické koruně tím, že domluvil spojenectví právě s Francií.
6: It's great. I mean, there's a lot of spirit, a lot of energy.
2: U domu, kde kdysi ušili první americkou vlajku, se dávám do řeči s Randym, který přijel z Connecticutu nad New Yorkem. Užívá si prý atmosféru oslav, na fotbal nepřijel, ale jen tak mimochodem zmiňuje, že přece jen na zápase mistrovství světa už jednou byl. A neledajakém.
6: I was at the World Cup final in 1994 when Italy and Brazil played at the Rose Bowl in Pasadena, California.
7: Byl jsem na finále v roce 1994, když proti sobě v Kalifornii hráli Itálie s Brazílií. Taky bylo vedro jako teď. Skončilo to 0-0 a já seděl přímo za brankou, na kterou se kopaly ty rozhodující penalty. A jakmile Roberto Baggio kopnul do míče, věděl jsem, že to jde nad bránu. Brazílie vyhrála a já od té doby sleduju světové šampionáty.
6: Roberto Baggio hit the shot. I knew he'd miss. Sailed right over and Brazil won. I've been following the World Cup ever since. I didn't really follow before that.
2: Těžiště oslav 4. července se pak přesouvá sem na stadion. Obvyklému nástupu týmů předchází krátký ceremoniál a až tady taky potkávám skutečné Francouze.
8: We know they're gonna win. We just...
2: Horko je ukrutné, 37 stupňů ve stínu a fanoušci Francie i po upocené výhře 1-0 srší sebevědomím. Jejich tým prý míří k titulu světových šampionů a jediná otázka prý zní, kolik cestou nastřílí gólů. Proti Paraguayi zvládl jenom jeden z penalty a tak si tahle partička tentokrát možná víc než fotbal užila 250. americké narozeniny.
8: The Independence Day, yeah, it's like very much fun here.
3: Happy birthday, America!
2: Z Filadelfie, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Zápisník Jana Kaliby. Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: Jaké změny plánuje Kořenov v Jizerských horách? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Do poštovních schránek chodí v posledních týdnech podnikatelům výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání. V Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Polubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Na hradě Valdštejn v Českém ráji jsou vystavené kostýmy z nové filmové pohádky Princezna stokrát jinak. Kostýmy doplňují interiér klasicistního domu. Hrad je otevřený každý den od 9 do 18 hodin. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká s Anglií, která zdolala domácí Mexiko 3-2. Dnes dopoledne nás čeká oblačno až zataženo, místy občasný slabý déšť, odpoledne pak bude zataženo a déšť na většině území. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 za námi další zprávy Lenky Markové a sváteční dobré ráno s datem 6. července pokračuje. Řidičům a na silnice obecně popřeji šťastnou cestu a jeden z těch důvodů, proč právě v tuto hodinu přejeme šťastnou cestu, je také krimi příběh, který nás už za okamžik čeká. V něm se přesvědčíme o tom, že někdy stačí za volantem malá chybička, která ani nemusí souviset s řízením a problémy na světě. Tak tedy radši opatrně.

0: Během svátečního dobrého rána jsme měli možnost 9 minut po půl deváté vrátit se tedy k další písnice, která nám nezestárla. Snídaně v trávě od Michala Tučného, to byl rok 1980, píseň, která později také vyšla i jako titulní skladba na stejnojmenném albu. Pravda, snídaně v trávě na tu by mohlo být pro většinu z nás pravděpodobně v těchto chvílích zima, ale jak se říká, proti gustu. Pokud tedy snídáte, a to nemusí být nutně v trávě, popřejeme dobrou chuť. A k tomu tedy rok 1980 můžeme také připomenout. Například premiéru měl, myslím si, velmi oblíbený pohádkový seriál Arabella, to tedy 1980 právě v tomto směru, tedy v kultuře. K tomu můžeme připomenout i různé narozeniny, například 8. březen roku 1980 se narodila zpěvačka, také herečka Lucie Vondráčková. Asi jeden z nejznámějších českých fotbalistů Tomáš Rosický, to je 4. říjen, a následně i český slavík zpěvák Václav Neut Bárta. Teď už ale zpět do roku 2026, my jsme slibovali pohled na silnice a pravda, zimní i letní ježdění mají svá úskalí. V zimě je to hlavně sjízdnost, zatímco léto, ale to už nám asi prozradí Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Jeden z nejhezčích pocitů, které znám, je, když večer sedím u televize a hlava mi padá únavou. Když vím, že ráno nemusím vstávat a teď mi stačí jen zavřít oči, položit se na polštář a během půl minuty bych byl v limbu. Ale já ten okamžik ještě oddaluji. Něco jiného je, když vám takhle padá hlava únavou za volantem. Když víte, že kdybyste teď zavřeli oči, taky už ráno nemusíte vstávat. Tenhle pocit asi za volantem zažil každý řidič, jenže každý na něj reaguje jinak. Někdo si řekne, už je to jen kousek, to už vydržím. Někdo si otevře okénko, pustí si nahlas rádio a pro jistotu se ještě profackuje. A někdo zastaví, vystoupí, udělá pár dřepů a několik protahovacích cviků. Čím zkušenější a zodpovědnější řidič, tím intenzivnější tělocvik zvolí. Samozřejmě kromě maratonského běhu nebo jiných náročných disciplín, které by ho ještě víc unavily. To řidič, který jel nedávno od Horní Krupé na Kuří Vody, zřejmě zkušený byl, řídil firemní dodávku. Jen ohledně té zodpovědnosti, no, těžko soudit, mikrospánek je zákeřný a mnohdy přichází bez varování. Každopádně tohoto řidiče zřejmě překvapil, protože na chvilku zaklimbal, narazil do svodidel, od nich se odrazil a zůstal stát uprostřed silnice. Ovšem až poté, co se auto několikrát převrátilo přes střechu. Řidič skončil v nemocnici a dodávka? No, ta asi bude potřebovat nějaký ten facelift. Znáte to, něco vyklepat, něco přestříkat a pak to odvést do šrotu. Každopádně na to pamatujte a únavu za volantem nepodceňujte. Je to sice jen mikrospánek, ale při troše smůly byste se z něj už taky nemuseli probudit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní maxima většinou očekáváme mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách teploty mezi 13 až 16 stupni. Dopoledne bude oblačno až zataženo a místy se vyskytne také občasný slabý déšť. Odpoledne to už očekáváme zatažené a večer k tomu také déšť na většině území. Hlášený máme mírný severozápadní až západní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Minuta po 8:45 a do nového dne a také svátečního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio

Sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec míří ke svému závěru, a to po písni Věry Martinové O pane náš, 10 minut před 9 hodinou. Je to skutečně tak, svátek před námi, tak pokud možno popřejeme hlavně klidný den. V případě, že před sebou přeci jen máte pracovní povinnosti, tak i tady v tom případě hlavně vše zvládněte podle představ. Po 9 hodině už to bude dopoledne pod ještědem a pozor, dnes také ve společnosti Pavla Kudrny, který vás tady dopoledním vysíláním bude provázet. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci bude několik měsíců omezená doprava na městském průtahu. V krkonošské Rokytnici nad Jizerou dnes končí dřevosochání. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm a teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké sváteční dopoledne. Dopravu na průtahu Libercem od dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
2: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
0: Dětský den dnes zakončí dřevosochání ve Františkově v krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Setkání dřevosochařů nebo kovářů tam začalo v pátek. Dnes od 11 hodin návštěvníky čekají například projížďky na koních nebo dětská diskotéka, říká pořadatel Pavel Hásek.
3: Ukončeno to bude tradičním upálením mistra Jana Husa, kdy snad letos opět zachrání sbor dobrovolných hasičů z Františkova. Zatím se jim to vždycky povedlo, tak budem doufat, že se to povede i letos.
0: Během posledních 4 let navýšil Liberec počet městských bytů a výstavbu dalších chystá. Jak uvedla mluvčí města Jana Kodymová, od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů. Největším projektem liberecké radnice za poslední 4 roky byla výstavba 3 propojených domů z 49 byty v ulici na Žižkově. Za ně město zaplatilo 158 milionů korun. Z toho zhruba 80 milionů bylo z evropských dotací. 100-tisícový Liberec má ve svém vlastnictví přes 1020 bytů. Česko si dnes připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho kostnický koncil odsoudil k smrti. Jana Husa si dnes v Česku lidé připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské Betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal.
1: Počasí.
0: Dopoledne oblačno až zataženo a místy občasný slabý déšť. Takové počasí nás dnes čeká v libereckém kraji. Odpoledne pak zataženo a déšť čekejte na většině území. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být velmi dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkný den, hezké sváteční odpoledne, to bude taky, ale pevně věřím, že i dopoledne. No, jak se říká, zvyk je železná košile, tak já vás nejprve pozvu k zámeckému letu v 9.45, možná už jste si zvykli za ten týden, že můžete soutěžit. No a teď k tomu dopoledni. No, co vás čeká? Za chvíli se budeme věnovat vašim cestám, probereme dálniční známky, ono někdy ujet 100 metrů a pak zaplatit pokutu, tak to se rozhodně nevyplatí. Takže to určitě spozorněte hned v úvodu. No a viděl jsem, teď to bylo o víkendu, v sobotu sobotu, tuším, tady u Hrádku, tam leželi dva mladí na louce v takové vysoké trávě, nevím, jestli se měli rádi nebo neměli, ale v každém případě já jsem už viděl, jak z širokého okolí se zbíhají klíšťata a jak už si říkají, tak toho si vemu já, nebo tuhle si vemu já. Takže jak se zbavit klíštěte, i to je, myslím, velmi aktuální téma, kterému se budeme věnovat. Tak to jsou podstatné části první hodiny dnešního pondělního svátečního dopoledne. Pavel Kudrna přeje hezký den, dobrý poslech a já doufám, že si to spolu užijeme.

0: Ano, vzpomněl jsem si teď na dětství, jak jsme si kupovali ty lékořicové černé pendrky. Já nevím, jestli se ještě vyrábějí, prodávají, ale někdo to miluje, někdo to nesnáší, ale já myslím, že výběr je určitě nějakých dobrot. Ale já nechci mluvit o dobrotách, já chci mluvit o cestování. Možná se chystáte na dovolenou k moři a chcete jet autem. Pozor, je dobré vědět, kde koupit dálniční známku, aby nebyla předražená. A určitě se taky vyplatí vědět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak platí mýtné, tak my vám trochu poradíme.
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. Existují i neoficiální prodejci, překupníci. Tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se připočítá provize provozovatele stránek za zprostředkování. Pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: A pak jsou tu podvodné weby. Tam kupující o peníze může úplně přijít a známku ani nedostane. Hodně Čechů se i letos chystá autem do Chorvatska. Tam ale dálniční známky nejsou. Platí se tam mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená,

0: znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Jenom doplním, že každých 100 kilometrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur. Velmi dobře to mají děláno v Polsku. Já doufám, že se nic nezměnilo. Jeli jsme tam nějak v loni nebo předloni. Tam normálně projedete, měli tam mýtné brány, které byly otevřené, a říkám paráda. No, pak jsem si přečetl na internetu, že lze doplatit mýtné ještě dodatečně, nebo tu dálniční známku, nebo mýtné, tam nevím, jak bych to pojmenoval. Je to dobré, protože vy si najdete, kde jste na tu dálnici najeli, kde jste vyjeli, a oni vám přesně vyúčtují tu částku, pak vám přijde ještě děkovací e-mail, takže dobře, dobře to mají uděláno. Hezké dálnice, i když zase polští řidiči, no, nebudu o tom mluvit. Já jsem jel, jezdíme často na Slovensko, je to taky varování. A zapomněli jsme prostě si koupit na oficiálním e-shopu dálniční známku. Na hraničním přechodu u benzínového čerpadla jsem koupil dálniční známku, ale nepřišlo mi ani potvrzení, ani se nestrhly peníze. Říkám, no tak uvidíme, počkám, raději po dálnici nepojedeme, tak jsme zajeli za hranice a jeli jsme po okreskách do Tater. Pravdou je tedy, že během 3 týdnů mi přišla pokuta 5 000 korun v přepočtu. Prvních 100 metrů jsme jeli po dálnici a rovnou tam byly kamery, takže neriskujte, berte to jako varování. Tady je, no, co já to budu říkat, pustíme si to.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zasažen.
1: Tak to byl Tomáš Klus v Českém rozhlasu Liberec. Teď si nahodíme další téma.
2: Táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá?
3: Prosím tě, nesíčkuj!
1: Ano, paní Hanušová nesíčkovala, klíště bylo přisáté, tak ho vykroutili. Já nevím, jestli dnes se má klíště vykroutit. Víte co, my vám poradíme, protože redaktorce Anděle Blaškové radil opravdový odborník Martin Novák z dermatoveneurologické kliniky.
4: Ono na to není žádná závazná metodika nebo nějaké závazné postupy. Těch různých rad, jak vyndavat klíště, je velmi mnoho. Když jsem byl malý, tak jsme na ně dávali máslo, aby se udusilo, což není úplně asi ideálně dneska doporučované, protože z toho klíště, pokud je infikované, tak z těch slin, jak se dusí, a tak to vlastně vypouští do té rány a může to vlastně usnadnit tu infikaci. Takže dneska se spíše doporučuje to klíště vysmínkat a samozřejmě by se mělo dát pozor na to, aby se nepřetrhlo, aby tam nezůstala ta hlavička, no a nemělo by se příliš traumatizovat zase, aby se z něho nedostaly ty případné mikroorganismy, jako jsou viry, virus klíšťové encefalitidy nebo borelie, což jsou bakterie, které potom způsobují tu loňskou boreliózu.
5: Jaký nástroj byste doporučil si vzít na to odstranění klíštěte?
4: Tak já používám pinzetu pro šetrné odstranění, pokud není to klíště příliš přisáté, no pokud je přisáté delší dobu, tak by se tedy mělo vysmíkat nějakou špejlí se smotkem vaty.
5: Jak potom tu kůži hlídat? Kdy zpozornět třeba?
4: No, člověk by měl zpozornět, pokud je klíště přisáté více jak 24 hodin, což asi poměrně snadno odhadneme, kdy to klíště se tak mohlo přisát. No a co je důležité, potom to místo pozorovat týden 14 dní, což je inkubační doba, kdy se může projevit začervenání, je to vlastně ohraničení začervenání, k tomu říkáme erytém, a které se nám plošně rozšiřuje. To je první stádium loňské boreliózy, které se nazývá erytema migrans, a pokud by někdo toto spozoroval, tak by měl i hned pelášit k lékaři, protože toto stádium je velice dobře léčitelné antibiotiky a je dobré, aby tedy to onemocnění nepřišlo potom do dalších stádií, které potom může být třeba i po měsících a letech ve stádiu zvané neuroborelióz, potom s neurologickým postižením, což jsou daleko závažnější stavy.
5: Jak si užívat pobyt venku a nepodléhat panice z klíšťat? Máte nějakou radu?
4: Tak panika asi není na místě, ale je na místě opatrnost a myslím, že nejjednodušší je, když se vrátíme z přírody a lezli jsme někde v trávě nebo byli jsme na zahradě, ale ty klíšťata jsou v podstatě všude, takže na nás může vlíst kdekoliv a kdykoliv, tak se prostě prohlídnout se a nechat se prohlídnout, a často to klíště najdeme a někde ho najdeme prostě náhodou, když po nás leze nebo večer objevíme někde. A samozřejmě se je možno ošetřit různými prostředky, které prostě ty klíštěta odpuzují.
6: Říká odborník Martin Novák z dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Ano, nejrůznější metody. Nezapomeňte, že také vaše zvířátka, vaši kamarádi mohou mít klíšťata. Kočka se projde trávou a to je sběrač klíšťat, tak stejně tak opatrně, nebo pejsek pak na vás skočí někde na gauči, znáte to. No, taky se nám stávalo, že jsme nacházeli klíšťata o velikosti třešně, kdy už se pustili, protože byli tak nasáté. Pozor na to, takže nejenom na nás lezou klíšťata, ale i na zvířátka.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. Nothing is over! Nothing! 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
2: Chcete být milionářem?
1: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
3: Slušný zásah, co?
1: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
3: Jipijajej!
1: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
4: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojil si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
5: No? To se může vždycky hodit.
1: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.

0: Vánecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
5: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
5: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
5: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
5: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
5: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
5: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
5: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pettingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
5: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rabštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hvězda supernova Marie Rotrova, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to, takže to poopravím. Dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to když řeknu.
1: Tak to zní. Tak to zní. Mám hodně daleko.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevec. Tím sousedíme, vedle jsou veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak takže to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
1: Ano.
0: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. české a musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a po velkou dne vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Kořenov chce svým dobrovolným hasičům postavit novou zbrojnici. Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou správnost údajů v katastru nemovitostí. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm a teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci posílali do datových schránek. Jakub Palata z Digitální a informační agentury říká.
2: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
0: Odborníci doporučují, aby byli vůči takovým vyzváním podnikatelé ostražití a vždy si zkontrolovali, zda se skutečně jedná o povinnost. Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Polubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Zastupitelé kvůli tomu museli změnit územní plán, říká starosta Luboš Marek ze starostů pro Liberecký kraj.
3: V územním plánu byl zastavitelný pozemek, tomu určený, ale byl tam koeficient 0,25 zastavitelnosti a my bychom se do toho nevešli. Musel být hodně menší, což nechceme, protože my chceme, aby už ta hasičárna byla moderní.
0: V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání. Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se také na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. V sobotu se domů vrátili čeští záchranáři, kteří v zemi pomáhali s prohledáváním sutin.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká dopoledne oblačno až zataženo, místy občasný slabý déšť. Odpoledne pak bude zataženo a déšť čekejte na většině území. Teploty dnes 17 až 21, na horách se teploty budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být velmi dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 2702 u obce Chlum na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody. Havaroval tam cyklista. Na místě jsou složky záchranného systému. Úsekem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A jedeme dál, doufám, že bezpečně v našem dopolední podještědem. Řidičem je Pavel Kudrna, tak vás opět krásně vítám k poslechu. A já myslím, že těch posluchačů máme hodně, alespoň soudě podle soutěže, protože ta obrazovka, na kterou voláte, byla obratem plná. Ostatně i to počasí, teď tady se dívám z okna, rovnou začalo pršet, tak zůstaňme pěkně v příjemném prostředí našich domovů nebo pod nějakým altánem. A poslouchejte, máte co? My se nejprve vydáme do Karlových Varů na festival a budeme se ptát, co všechno jste ochotni udělat pro podpis slavné osobnosti. Seriál týdne nás zavede do pivovaru v Libereckém kraji. Patrik Fischer už je nachystán, takže připravte si nějaký půl litr. No a k tomu něco dobrého, recepty s Vladimírou Jakoubějovou, kolduny, přiznám se, netušil jsem, ale naše editorka Alena nám prozradila, že se jedná o polský pokrm, tak si připravte tušku a papír. Začínáme písničkami.

0: Tak pozor, vstávat, probrat se, ano, to byla přesně ta ukolébavka k tomuto počasí. Teď se jen je volno, venku poprchává, teplota také nic moc, nicméně připravme se opět na ty tropy, jak varují meteorologové. Ale bez ohledu na počasí, Karlovarský festival je v plném proudu. Počasí vyšlo na ten úvodní ceremoniál, kdy přijížděly slavné hvězdy Dustin Hoffman, Jesse Eisenberg nebo Maggie Gyllenhaalová. A samozřejmě festival přilákal i řadu lovců autogramů. Neváhají čekat hodiny, aby získali podpis nebo společnou fotografii s celebritou.
1: I'm waiting for Dustin Hoffman.
2: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem PUP právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
1: I really like his movies.
3: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rain Mana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
1: It's always great to see the big stars.
2: Stefan je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana. Tucí.
1: Tucí, right. This is,
3: tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tucí. Mám tu ale i další obrázky z Rain Mana. U nás v Berlíně máme Berlinále, taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela rvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští. Obecně mám raději menší festivaly.
2: Při lovení autogramů se Štefan seznámil i se svojí manželkou, takže ztráta času to rozhodně není.
1: So it is not waste of time.
4: No, já jsem včera stával už ve 4:30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
2: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Můžu se podívat na ty autogramy, které tam máte? A Matěj Rupert na první stránce.
4: Jirka Schläger.
2: Aha, hokejista. Takže jenom, nejenom herce, ale obecně celebrity.
4: Obecně, no, sbírám.
2: Tatiana Pohoufová,
4: Aňa Geislerová.
2: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
4: Po večírku jsem ji chytnul.
2: Po večírku. Takže lovíte ráno i v noci?
4: No, v podstatě v 4:30 se vracíme, no, na hotel a v 5:30 zase stávám, takže...
2: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
4: Moc ne právě. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas.

0: určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
1: To máte už od malinka, Honzo, že vás lákají celebrity, zajímáte se o jejich život, chcete jejich autogram, nebo kde byl ten prvotní impuls?
0: Prvotní, asi když jsem byl v Krkonoších a potkal jsem tam Miroslava Vladyku, tak jsem zatoužil mít od něj podpis. Fotky jsem ještě nezbíral v té době. První fotku, co jsem měl, tak bylo asi s Martinem Dejdarem na festivalu v Pardubicích, no, když jsem byl.
1: A když už se podepíšou, co pak s tím diářem? Dáte si to na poličku někam, u postele, díváte se na to, kolik už jich máte, těch knížeček, nebo otevíráte si to průběžně?
0: No, ty deníky ty skladuju jako v šuplíku, koukám se teda na to, ale spíš koukám na ty fotky s těma nežijícíma, protože to je takový raritní, že už člověk to nezíská, kouká na ten podpis.
1: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
0: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
1: Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
2: No, musím říct, že z našich hereček sešli za těmi fanoušky, za lovci autogramů podepisovat Geislerová a Čvančarová, jinak ostatní hvězdy se jaksi ukazovali fotografům, aby byly hodně vyfocené. No a ty zahraniční hvězdy, které se jmenoval, tak ty šly mezi diváky a podepisovali. No a prý Dustin Hoffman potkal, teď jak jsem četl, tak předávám, tak viděl nějakého vozíčkáře, ptal se, jestli půjde na ten jeho film a on řekl, že nesehnal lístky a on požádal asistentku, aby to zařídila, aby ho tam dostali. A líbilo se mi, že se věnoval i, řekněme, takovým těm pomocným silám, těm studentům, kteří tam ukazovali, máte jít tudy, tady udělejte tohle, přišel k ním a ukázal, že on je proti ním takzvaně malé pivo, že oni jsou vysocí a bylo vidět, jak je to potěšení. Šlo prostě velká hvězda. Dustin Hoffman a Tucci, taky jsme se zmiňovali v té reportáži. Tak já jsem našel písničku z tohoto filmu, zpívá ji Steven Bishop.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pondělí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec znamená i to, že začíná nový seriál týdne krátce před půl jedenáctou. V tom novém se náš reportér Patrik Fischer bude věnovat malým regionálním pivovarům a hlavně pivním speciálům. Česká pivní produkce totiž už dávno není jen o plzeňském ležáku, ale to je pro spoustu lidí ideálním obdobím, kdy ochutnat i něco nového.
1: První pivní styl, který si v našem seriálu představíme, patří v Česku mezi ty známější. Původ má stejně jako světlý ležák v Bavorsku. Řeč je o Weizenu. Vaří ho třeba i v libereckém mini pivovaru Kousek piva. A sládek právě tohoto pivovaru, Jan Kočka, o Weizenu prozradí víc.
2: My si tady vaříme zatím bavorskou pšenici, kde vlastně 50% sladu ječného se nahradí pšenicí a dáte tomu klasický Weizenový kvasnice, který si z toho vyzobou ty prekurzory, zaradujou se a udělají z toho tomu ten aromatický profil, který od toho piva očekáváte. Takže to je naše pšeničné pivo, Kousek Weizenu, který vlastně sleduje tu linii bavorské pšenice.
1: Vy jste mluvil o té aromatičnosti, trošku specifické chuti, tak když si objednám třeba v hospodě Weizen, co mám čekat za chuť?
2: Určitě nečekejte chuť ležáku. Co očekávat za chuť? Je to rozhodně, nechci říct vyloženě aromatická nálož, ale proti ležáku je to mnohem aromatičtější profil. Můžete tam čekat od hřebíčku přes banán. Záleží, kolik té pšenice, jaký kvasný kmen použijete, při jakých teplotách kvasíte, můžete tam mít až do meruněk. Je to rozhodně mnohem progresivnější chuťový profil, než mají ležáky. Je to mnohem víc zakalené, než jsou ležáky.
1: Podle Jana Kočky je Weizen díky své výrazné aromatičnosti také dobrým pivním stylem pro výrobu nealkoholického piva. Je potřeba nějakým způsobem třeba upravit technologii pro tu pšenici, protože se třeba chová jinak než klasický ječný slad?
2: Není to potřeba, nakoupíte normálně ve sladovně pšeničný slad, našrotujete. Hlavní zásadní odlišnost je, že vlastně vy při vystírání, při té první fázi, kdy to mícháte, ten šrot, našrotovaný slad s vodou, tak používáte jiné teploty, abyste právě z té pšenice vytahal prekurzory, z kterých potom mají ty pšenice, Weizenový kvasnice velkou radost.
1: Říká k výrobě bavorského Weizenu sládek pivovaru Kousek piva Jan Kočka.
0: Točil Patrik Fischer, samozřejmě zítra pokračujeme. Zajímá vás také, jakou teplotu má to vaše pivo?
3: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
4: Dlouhodobým zkoušením. Na šestém je teplý, na osmém už přechlazený.

kuce, pár rece, nové skupiny, v hlavě mám pivo, ale ne piliny.

furt se páté cenové skupiny, nemám s tou starou jen od ní modřiny. Jak

0: ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: To jsme se dostali i do světa filmu Pelíšky, jsme si připomněli, ano, Vladimír Mišík, Blue Effect a Sluneční hrob. No a teď přichází čas pro Josefa Černého, kde nám radí vlastně to náš spotřebitelský rádce. Já věřím, že se nebude zlobit, když ho odložíme na zítřek, protože když dnes máme ten svátek, tak my máme na podobné rady, na ty spotřebitelské rady mnohem většího odborníka. Taková dražba, ta už vyžaduje pořádného velkoodborníka.
2: Hačvaňo, nebo jak se jmenuje?
3: Hačvaňo, Havaňo.
2: Havaňo, jo.
3: Ale o tom nechci mluvit.
2: Ne, o tom ne.
3: Tadyhle vám ukazují na tu sošku. Sošku tady.
2: A je tohle.
3: To je kousek, vidíte.
2: To je krásný. Já už na to prvé koukal, jak je to nádherně dělaný. Kdo to sochal?
3: To vám nepovím.
2: Proč? Já to neřeknu.
3: Nesnad, že bych to nechtěl říct, ale já to nevím.
2: To nejde.
3: No ale přesto je to umělecké.
2: A krásně.
3: To je něco báječné.
2: Krásně, já už prvé koukat, znovu opakuju. A ty dělány podle předložky?
3: Asi sotva.
2: Asi sotva.
3: To bude asi zbujné umělcovi fantazie.
2: Jo, to bude, to je
3: vidět. Vytrysklé.
2: To privtití.
3: Ano, ano. Víte, že tak člověk se nad tím zamyslí, je to ohromná věc. Představte si takový umělec, on si veme kus hlíny, že ano, začne to modelovat, že ano.
2: Hňácat.
3: Ano, a než se vzpamatujete, máte tady bůžka na stole, jen to fikne.
2: Koho?
3: Bůžka.
2: Jakýho?
3: No jakého, tadyhle vám na něj ukazují.
2: No to, tohle?
3: No to je bůže.
2: To není milostivá paní. Je, že jo.
3: Ale pane Ducháč.
4: Do Ameriky jez jej parniky, když vystoupíš, připadá ti všecko veliký. Je to fakticky hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, we

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tak to byl náš příběh. Tereza Mašková, Marek Lambora v Českém rozhlase. Liberec, 10.50, ideální čas, něco dobrého. No já nevím, v kolik hodin obědváte, ale já vím, že naši prapředci, možná i rodiče, nevím, tak polevka v 9, jídlo v 11, jak to nebylo, tak už bylo zlé samozřejmě. Jak je to dneska? Jednou oběd v 11, jednou ve 4, jednou v 5, jednou vůbec oběd. No nějak jsme zapomněli na ty tradice. Nezapomněla na ně Vladimíra Jakoubiová a tentokrát se zaměřuje na jídlo u našich sousedů. Co se vařilo v dobách našich babiček, tentokrát u našich polských sousedů, to je další téma. Natáčel Jaroslav Hoření, no a receptem, který si dnes můžete vyzkoušet, budou kolduny.
1: Našem povídání o tom, jak tradiční jídla našich babiček ovlivnili naši sousedé, se dnes vydáme na polskou stranu Krkonoš.
2: Tradiční polská kuchyně byla stejně jako ostatní kuchyně ve střední Evropě v průběhu staletí silně ovlivněna kuchyněmi sousedních zemí, tedy i tou naší. A nejen to. Najdeme tu i stopy kuchyně turecké a židovské. Podobně jako u nás se tu vařilo z brambor, vepřového masa, hub a uzenin.
1: Více než v našem kraji se tu ale připravovala jídla z různých druhů zeleniny. Nejen polévky jako barš červony z červené řepy nebo studený zeleninový chlodník, ale i omáčky, přílohy a hlavní jídla. K oblíbeným pochutinám tu patřily aromatické uzeniny, stejně jako na různé způsoby připravované maso s kořením. K oblíbeným jídlům našich severních sousedů patřily taky masové knedlíky, kolduny, masové závitky s krupkami z pohankové mouky, takzvané zrazy, nebo ozor volovi, dušený hovězí jazyk s povidlovou omáčkou, či kašanka, jeli to s pohankou a pyrogy. Těstové závitky plněné houbami, masem, zelím či tvarohem, no a samozřejmě bigoš z masa, houb a kyselého zelí.
2: Některé z těchto pokrmů se dostaly i do kuchyně našeho kraje, hlavně v pohraničí, například kolduny.
1: Na těsto budeme potřebovat 16 deka polohrubé mouky, jedno vejce, dva žloutky a sůl a na houbovou náplň 10 deka sušených nebo čerstvých hub, jednu cibuli, jednu nastrouhanou petržel, majoránku, sůl a vepřové sádlo. Sušené houby namočíme, ty čerstvé nakrájíme a podusíme, uvaříme do měka a umeleme. Na tuku osmahneme cibuli, přidáme k ní umleté houby a důkladně zamícháme. Pak si připravíme z mouky, vejce a žloutků nudlové těsto a tence je vyválíme. Vykrajujeme z něj malá kolečka o průměru 2 až 3 cm a na jedno kolečko položíme houbovou nádivku a druhým přiklopíme. Okraje pevně spojíme. Kolduny nejprve prudce opečeme na sádle, poté je vložíme do vařící osolené vody a vaříme asi 5 až 7 minut. Před podáním je polijeme rozpuštěným máslem nebo kysanou smetanou.
0: Já musím zase smeknout před Vladimírou Jakoubiovou, to je neuvěřitelná studnice všech informací, takže děkuju Jaroslavu Hořednímu samozřejmě za natočení rovněž. No a když už jsme byli v tom Polsku, tak já jsem přemýšlel, co zahrát. No klasika, Marila Rodovič, Helena Vondráčková, trochu 80. léta minulého století.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec chce všechny městské organizace a společnosti přebarvit na červeno. Dopravu Chrastavě komplikuje ode dneška oprava Revoluční a Soudní ulice. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Dnes nás čeká většinou zataženo s občasným deštěm a teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Podle náměstka primátora Vojtěcha Prachaře jde o začátek takzvaného Smart City.
2: Město musí působit na občana jako opravdu silný partner a právě to sjednocení té identity u všech jím spravovaných organizací je to klíčové a to nejlevnější řešení, jakým způsobem v tom městě to Smart City nastartovat.
0: Obměna bude podle Prachaře postupná, začal s ní už dopravní podnik. První dva jeho vozy už mají místo původní žluto-bílo-zelený lak přestříkaný na červeno. V Chrastavě na Libereckou dnes začala uzavírka v Revoluční a Soudní ulici. Důvodem je oprava povrchů. Radnice pracemi navazuje na loňskou výměnu plynovodu. Zaplatí za ně necelých 8 milionů korun. Nový bude nejen asfaltový povrch, jak uvedl vedoucí odboru rozvoje dotací a správy majetku chrastavské radnice Jakub Dvořák, ale v rámci oprav bude taky mateřská škola v Revoluční ulici napojena na centrální zásobování teplem. Objízdná trasa pro řidiče je značená. Během posledních 4 let navýšil Liberec počet městských bytů a výstavbu dalších chystá. Jak uvedla mluvčí města Jana Kodymová, od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů. Největším projektem liberecké radnice za poslední 4 roky byla výstavba 3 propojených domů s 49 byty v ulici na Žižkově. Za ně město zaplatilo 158 milionů korun. Z toho zhruba 80 milionů bylo z evropských dotací. 100 000 Cový Liberec má ve svém vlastnictví přes 1020 bytů. Je to 611 let od odpálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora k smrti odsoudil koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
3: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
0: Češi si dnes Jana Husa připomenou tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s občasným slabým deštěm, odpoledne pak bude zataženo a dešť můžete očekávat na většině území. Teploty dnes 17 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být velmi dobré, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Mějte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkný den, pěkné sváteční dopoledne. Opět jsme si připomněli památku mistra Jana Husa. No v církvi teď, dá se říct, v úzovkách veselo, dochází k nějakým exkomunikacím, ale jedna výhoda je, myslím, že upalovat se tentokrát už nebude, zaplať pánbu. 11 hodin 4 minuty, Český rozhlas Liberec se vám teď nabídne svátečního hosta. No a já mám proto i sváteční moderátorku Ivetu Kalátovou. Uslyšíte ji už za chvíli. Pavel Kudrna přeje dobrý poslech.

0: Posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je tady s vámi dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás Iveta Kalátová a já už jsem ráda, že můžu u nás za mikrofonem v našem studiu přivítat operní solistku Šaldova divadla Věru Poláchovou. Vítejte u nás. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Musím vám říci, paní Poláchová, že neustále mi zní v hlavě dílo Karla Orfa Karmína Burana. Důvod je úplně jasný, protože nedávno jsem navštívila Jitravu, kde jste hostovala v tomto krásném díle. Můžu vám říct, že mě naskakovala husí kůže. Říkala jsem si, že tím i začneme, protože vy tam máte v závěru takový zajímavý solový part v absolutním tichu. Jaké to je?
1: Krásný. To je nádherný, protože v tom díle tolik prostoru pro ten soprán není. A jako solistka vlastně závidím těm sboristkám, které opravdu jako tu pusu tam nezavřou. To je velká poklona z mé strany učiním muži sboristům. A když už potom konečně nastane ta chvíle, tak aspoň mám prostor ukázat, že taky něco umím a že tam nestojím jenom jako věšák na šaty.
0: My se teď ještě ale pozastavíme u vašeho solového zpěvu, protože vy jste ve svých 19 letech debutovala v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni rolí Paminy v kouzelné flétně Wolfganga Amadea Mozarta. To bylo také určitě něco neskutečného.
1: No, to byl úplně jako skok rovnejma nohama do vody, do tůně úplně. Protože

0: kouzelnou flétnu na tu Paminu. A já jsem si říkala, dobře, tak to si přečtu, mám na to, nevím, prostě tak dám, mám tomu týden měsíc. A najednou druhý den mi telefonovali z Plzeňského divadla, že jim onemocněli obě Paminy, obě zpěvačky, jako jejich místní. A jestli bych teda přijela, já říkám, no ale já od toho umím jenom tu árii, kterou jsem jako, kterou mě paní profesorka naučila. A oni říkali, no to nevadí, to se naučíte po cestě. Já jsem říkala, tak asi jo. A tak jsem rychle běžela za tou svojí klavíristkou, paní profesorkou Vlastou Přidalovou a říkám, Vlastičko, prosím tě, já tady mám prostě nový noty a zítra chtěla, abych přijela do Plzně. A on říká, v kolik ti jede vlak? Takže to všechno jsem prostě musela hledat. Teď, že nebyl Google, tak já vůbec nevím, jak jsem se dozvěděla, v kolik mi jede vlak, nevím, prostě nějak jsem to někde hledala. A tak jsem prostě do té Plzně odjela, spolu jsme to tam jako přehráli na té konzervatoři, ještě pak jsem odjela do té Plzně, no a tam zase byla jiná klavíristka, seděla u klavíru a já říkám, já to neumím. A ona, ty dobrý, já tě to naučím. A takhle prostě jsem to, opravdu prostě jsem se to naučila po cestě celou tu roli. A co mě teda tam v té Plzně naučili, tam měli nádherný bufáček, takový skovaný v tom divadílku, naučili mě jíst chlebíčky. Měli vynikající. Takže když se řekne Pamína, kouzelná flétna, Plzeň, tak já vidím ty úžasné chlebíčky vybložený.
1: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále solistka opery divadla FX Šaldy v Liberci Věra Poláchová.
2: Český rozhlas Liberec. Work

0: Do zákulisí operní scény jsme tak trošku pronikli i s naším dnešním hostem, kterým je operní solistka divadla FX Šaldy v Liberci, Věra Poláchová. S tou Pamínou, to si myslím, pro mě by to tedy byla taková noční můra, jo, ze dne na den se naučit takovýto složitý part.
1: No, tak když je člověk mladý, tak má hlavu otevřenou. Takže prostě to šlo. No.
0: Vy jste vždycky chtěla zpívat?
1: Já vlastně takhle, já když jsem byla malinká, tak jsem prostě zpívala a to už opravdu od nočníku, mě to asi pomáhalo. A já se budu asi opakovat, ale opravdu si pamatuju, mám utkvělou takovou vzpomínku, že jsem seděla na tom záchodku dospěláckým, kinklala jsem nožičkama a volala jsem na maminku, prosím tě, mamko, ještě mi přines nějaký plyšáky. A ona mi takhle otevřela ty dveře a takhle mi tam naskládala všechny ty prostě možný plyšáky. Dneska toho mají děti strašně moc, já jsem jich měla 5, tak to bylo taky hodně. A prostě jsem zpívala. A pak už na mě ťukala, říká, nechceš jít ven? Protože pak už bylo jasný, že jde jenom o to zpívání, že už nejde o nic jiného. A vlastně takhle jsem prospívala celé to svoje dětství. A když moje kamarádky, co jsem potom vyrůstala v Jablonečku, tak chodili do pěveckého sboru. A chodili jsme spolu prostě do kopce, do bytovek ze školy, která je tam dole v údolíčku, tak zpívali nádherné písničky, takový jako i prdlí, takový dětský bláznivý, třeba Kytku masožravou a tak, to do dneška mají děcka rádi. A mně se to hrozně líbilo a tak jsem mamce říkala, že existuje nějaký dětský pěvecký sbor a že bych tam ráda chodila. A ona říká, ty stejně nikdy nic nedoděláš a stojí to peníze a tak. No a tak já jsem ten rok prostě studovala ty písničky cestou ze školy. A pak, když přišla k nám do třídy paní učitelka, sbormistrině, a říkala, tak mi tady něco zaspívejte, no tak si mě samozřejmě vytáhla. A já jsem jí zpívala už rovnou ten repertoár toho pěveckého sboru. Takže pak jsem tam opravdu jako už byla zase platnou členkou a měli jsme skvělou partu. Nás tam bylo víc takových jako talentovaných, takže my jsme potom zpívali to, co nás učila v tom pěveckém sboru, tak my jsme to vždycky přespívali cestou domů a zpívali jsme i 5hlasí až 8hlasí písničky, takže to byl takový jako opravdu dobrý začátek, ale co, jak, ať se vrátím k té otázce ze začátku, když pak paní učitelka matematikářka, která hrála i na klavíra, učila i hudební nauku, a jako slyšela to, jak zpívám, pořád prostě pusu nezavřu, tak říkala, z tebe jednou bude zpěvačka. A já jsem říkala, já nechci být zpěvačka. Já chci dělat něco krásného.
0: Povznášejícího.
1: No, třeba cukrářka, nebo, a teď jsem samozřejmě neměla vůbec představu, jo, ale tak si pamatuju tuhle tu památnou větu, já nechci být zpěvačka. A pak tam jsem měla spoustu spolužaček, který strašně chtěli být zpěvačky a nejsou, no, a já jsem, takže někdy, jak se říká, když jako si člověk něco přeje, tak se mu to stane, tak já jsem ráda, že se mi to nestalo.
0: Proč právě opera?
1: To mě takhle nasměrovaly ty pedagožky, no, protože na té LŠU tenkrát, Lidové škole umění, dneska je to základní umělecká škola, tak tenkrát prostě ten popík vlastně se neučil. Tam se učilo zpívání jako takový a pak byly konzervatoře, že jo, a jako nikoho nenapadlo, že bych měla jít zpívat populár. Prostě jako když už máte hlas, tak s ním rovnou na jeviště, no. Jako, nevím, prostě to tak bylo nastavený. A já jsem samozřejmě zpívala i populární písničky Helenku Vondráškovou. Pak když jsem se učila na klavír, protože mi paní učitelka řekla, prostě zpěvačka musí umět na klavír, tak jsem se někde ve 13 letech začala prostě učit na klavír a za rok, tak skvělou učitelku jsem měla, že jsem za rok zahrála pro Elišku, ale celou.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále operní solistka divadla FX Šeldy Věra Poláchová. Tak kdybychom se měli podívat do vašeho repertoáru, to bychom tady asi byli hodně moc dlouho, ale můžeme zmínit klasika Prodaná nevěsta, kde jste stvárnila Mařenku, Netopírovi, Rosalindu. Pak tady máme také Jezerní dámu, muzikál Monty Python s Pamelot nebo v titulních rolích v Rusalce. Dále jako Richtářku, její pastorkyně. No, je toho strašně moc. Je třeba nějaké dílo, opera, skladatel nebo role, kterou už ze sebe nikdy nedostanete, kdy si říkáte, to bylo něco tak neskutečného, to jsem ještě ani netušila, že něčeho takového se zhostím. Je něco?
1: No, jednoznačně Rusalka. To opravdu... Jedna moje kolegyně říkala, být soprán a nezaspívat si v životě Rusalku, to je vlastně strašný pech. A opravdu na Rusalku strašně ráda vzpomínám. Zpívala jsem 10-15 let Kuchtíka a první Žínku a během toho jsem odrodila obě své děti. A pak prostě přišel jeden pan dirigent. A já ho budu jmenovat. Pan Boris Joneš, náš dlouholetý člen divadelní. A taky jsme se domluvili, že se po prázdninách uvidíme a že mi ještě nějakou tu lekci dá. A on prostě takhle na mě jako ukázal prstičkem a říkal, paní Poláchová, pojďte ke mně a přines mi ten part té Rusalky. A říkal, už je čas. A prostě otevřeli jsme to a já jsem říkal, pane Joneše, já nevím, to je opravdu moc dramatický a já se bojím. A on říkal, nebojte se, já vás provedu. Takže prostě vzal, nebral to od začátku až do konce, ale vždycky vytáhl taková místečka, o kterých si myslel, že je potřeba, abych si jako na to podívala, abych si k tomu čuchla. Hrozně mi to přiblížil vlastně perfektně. Každý slovo rozebíral. Říkal, to tam není jenom jako melodie, tam je to slovo, vy to potřebujete říct tak, aby tomu ten posluchač rozuměl. Jo, že vlastně ta Rusalka najednou, to nebylo jenom o hudbě, teda jenom, no, prostě ta hudba je úžasná, jo, ale vlastně to rozebral i jako literární dílo. A v tu chvíli, jak mi to takhle prostě postavil, tak jsme to studovali rok, jenom vlastně první a druhé dějství a říkal, třetí si necháme, až si odpočnete. Takže jsem vlastně rok zpívala koncertně tu Rusalku a pak jsem zjistila, že už jsem dozrála, takže vlastně to nejtěžší třetí dějství se mi zpívá nejlíp. A to moc, moc děkuju panu Borisi Jonešovi a jestli to dnes poslouchá, tak tím toho zdravím a přeju mu krásné stáří.
0: Tak v době, kdy si povídáme, tak byla velká vedra. Často jsem se na vás vzpomněla, protože jsem si říkala, člověk ochraptí, cestuje, kde je klimatizace, ono pečovat v tomto vedru o svůj hlas, tedy není žádná legrace.
1: Není a vůbec nechápu, jak to, že jsem ještě neochraptila?
0: Je, tak rychle zaťukat.
1: zaťukám, ale já si myslím, že mě hodně pomáhá otužování. Prostě necicmat se s tím tělem, prostě normálně natvrdo, otužovačka, horko, zima, to je prostě jedno, ono to tělo vždycky nějak zvládne a vždycky je to v hlavě, takže... I když mám někdy chvíle, kdy si říkám, že je to všecko tak nějak špatně a doví, jak se z toho dostanu, ale když je to myšlení prostě nastavené pozitivně, tak to vždycky musí dopadnout dobře. Jo? Aspoň teda zase posílám díky tam nahoru, vždycky to nějak dobře dopadne. No.

0: Do světa opery pronikáme v našem svátečním vysílání Českého rozhlasu Liberec s operní soulovou pěvkyní Věrou Poláchovou, divadle FX Šaldy v Liberci. Teď jenom tak mimo, chodíte si s vaším manželem, hercem činohry divadla FX Šaldy Martinem Poláchem navzájem na vaše představení?
1: Jo, já chodím teda, já činohru miluju. A taky takhle jsem se zamilovala do manžela, no, protože se mi na tom jevišti prostě líbil.
0: Aha, no tak on je veliký, má ten hlas takový silný.
1: No, dneska už je veliký, ale tenkrát byl vysoký a štíhlej. Ale ten hlas opravdu má překrásný. A musím říct, jak spolu takhle stárneme vedle sebe, tak že je to i moudrý člověk a když se ho takhle třeba na něco zeptám, tak mi opravdu krásně odpoví.
0: Ono se to k němu určitě donese v tomto rozhovoru. Určitě se to dozvíte, hezké vyznání. Můžeme už malinko předběhnout čas a podívat se, kde vás uvidíme, kde a v čem?
1: No určitě, já se moc těším na operetu Orfeus v Podsvětí, která bude mít premiéru hnedka, vlastně září to kujeme. A tam budu dělat krásnou roli manželku Jupitera, bohyni Juno. A to je taková žárlivá paní, tak já se aspoň budu moc vyřádit. A potom chystáme titul Carmen, což samozřejmě lidi potom volají, takže se těším, že budeme mít spokojené publikum a tam budu zpívat jednu z cigánek Fraskitu. Ta Carmen má prostě kamošky, jedna je Mercedes, druhá je Fraskita, tak tam se taky vyřádím, protože tahle ta role má 5 vysokých C3. A když jsme ji už kdysi vlastně tu Carmen dávali, tak jsem se vždycky poctivě a ráda klaněla, protože jsem říkala, já si ten potlesk zasloužím, já jsem tady odspívala 5 vysokých C. Takže na to se moc těším.
0: Občas teda člověk má také obavy, aby náhodou nevzniklo nějaké okno, ale přece jenom někdy se to asi stane. Jak z toho ven? Pozná to vůbec divák?
1: No já jsem jednou dokonce musela strčit hlavu do portálu. Protože ač mi naše nápovědka napovídala, tak prostě ta hlava měla takovej blue screen, že prostě nevěděla, takže jsem se jí podívala na tu stránku, kterou tam ona měla otevřenou. Takhle jsem to viděla očima, jsem si to vyfotila a už jsem se chytla. Takže to se mi stalo, že divák jednou opravdu viděl tělo bez hlavy. No a taky se mi stalo při jednom představení, že jsem najednou prostě úplně zapomněla melodii a věděla jsem jako zhruba, kam to jde. A myslím, že to bylo Při prodané nevěstě, což jako vůbec je titul, který člověk umí pospátku úplně. A najednou prostě tam nic nebylo v té hlavě a já jsem koukala na toho dirigenta a on tak nádherně dirigoval, pan František Babický. Si na mě kouká ze zhora a usmívá se určitě. A on tak krásně dirigoval, že já jsem tu melodii vyčetla z těch jeho rukou. Takže i to se může stát. A to je opravdu nádherný okamžik. A no tak prostě my tam máme štěstí, že ta hudba prostě jede, no tak se to přeskáče. Hmm. Oni hrajou a já se pak někde čapnu. No. Hmm.
0: Tolik náš dnešní host, solistka opery divadla FX Šaldy v Liberci, Věra Poláchová. Díky za váš čas, za moc hezké povídání. Mám takový pocit, že i naši posluchači, kteří třeba moc operu s prominutím nemusí, tak možná, že jste je nalákala a třeba na ty tituly, které jste zmínila, tak se třeba přijdou podívat do divadla FX Šaldy. Popřeji vám krásné, zdravé léto, ať vám to i nadále dobře zpívá a budeme se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Moc vám děkuji, naslyšenou.
2: Tak to byly paní Věra Poláchová, paní Iveta Kalátová, teď si slovo opět bere pan Pavel Kudrna, no a zatímco obě se věnovali vysokému umění, tak já za chvíli budu vařit vejce.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To nám zpívá Alison Moyet z Velké Británie v Českém rozhlase Liberec. No a co dáte k obědu? Já se chystám na sladkou čínu s rýží, miluju, ale taková vajíčka, když je nejhůř, tak je dobrá.
1: Babské rady.
2: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Znali jste herce Vladimíra Čecha předtím, než začal moderovat soutěž Chcete být milionářem? Možná málo kdo. Soutěž z něj ale udělala obrovskou hvězdu. Dnes by slavil 75.
1: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, to je prostě neuvěřitelné. Protože ti lidi totiž, kteří píšou jakoby o té takzvané kultuře, oni totiž vůbec o kultuře vlastně nic nevědí, ti lidi, kteří oni píšou, nebo já, ne, že všichni, pozor, teď zase, abych něco neřekl, jsou lidi, kteří tomu rozumí, ale spousta lidí, kteří o tom jakoby píšou, tomu nerozumějí a oni mají pocit, že ta kultura, to jsou právě třeba ty reality show a to jsou takový, že to je ta kultura, ta podstatná, takže oni vůbec neměli ponětí, oni vždycky se někam přišel, dělali se mnou rozhovor a říká, kde jste se tak najednou vzal, co jste dělal do téhle doby? No, tak já jsem hrál divadlo, no, 22, jo. A kde? Nevěděli prostě, jo. Čili pro ně jsem byl úplně neznámý člověk, proto z toho vyplývaly ty články, že ta televize mě někde sestřásla v pralese ze stromu a načernili mi obočí, všude psali, což byla úplný nesmysl, to mě skutečně nikdo nečernil, prostě tím, jak jsem šedivěl, tak to obočí zůstalo černý a tím to tak byl takový kontrast, jo. Ale toto psali, čili oni jakoby psali takový články ve smyslu, že mě sestřásli z toho stromu, naučili mě jíst příborem, naučili mě vázat kravatu, dejme, což teda je pravda. To je jediný na tom pravdu. Já když jsem tam přišel, tak jsem si neuměl uvázat pořádný úzel. Neuměl jsem takový ten jednoduchý. A tam jsem, takže to je vlastně, jestliže něco jsem si odnesl, co je užitečné z toho mého pobytu v showbiznisu, že si umím uvázat kravatu. A to není málo zase.

Ano, nebudeme vás trápit. Pavel Kudrna, který vás provedl dopolednem, tím svátečním dopolednem, se s vámi rozloučí, jak už jsem říkal, těším se na oběd. Zatímco náš kolega, kulturní ataše z kultury pod Ještědem, Tomáš Beneš, bude mít obnovenou premiéru po 7 letech, usedne k mixážnímu pultu našeho pohodového odpoledne, tedy našeho proudového vysílání. Ať se mu daří, ať se daří i vám, no a já se s vámi sejdu zítra v 9:45 u Zámeckého Leta. Užijte si zbytek svátečního dne v naprosté pohodě, pokud možno s Českým rozhlasem Liberec.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci začíná několikaměsíční omezení na městském průtahu. Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice. V Rakousku se při autonehodě těžce zranili 4 Češi. Odpoledne bude většinou zataženo s deštěm a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
2: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
1: Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště pořídila Českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady.
3: Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Cílem je vyčistit a tím i zrecyklovat až 80% vody, která by jinak odtekla, musela být nahrazená novou. Organizace Sport už 4 roky recykluje vodu i v krytém bazénu. Za tu dobu takto zpracovala přes 11 milionů litrů. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to víc než v uplynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj podpora zvyšuje šanci, že se lékaři po studiu vrátí pracovat do Libereckého kraje. Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a dva chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Grossvilfersdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude zataženo a déšť na většině území. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách to bude 13 až 16 stupňů Celsia. Vár bude mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Všem hezké poledne a dobrou chuť ke svátečnímu obědu. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec právě začínají pravidelné písničky na přání. Tady hodina, kterou hudebně režírujete právě vy. Ať už chcete někomu udělat radost, poblahopřát, poděkovat nebo jen tak poslat oblíbenou melodii, jste na správném místě. Za malou chvíli prozradím, jakým způsobem si můžete o svou písničku napsat anebo zavolat. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš.

Vám všem přejeme příjemné sváteční poledne s Českým rozhlasem Liberec. 8 minut po 12. startují pravidelné písničky na přání, pořad, který hudebně režírujete právě vy. A tady jsou tři možnosti, jak si o tu písničku zavolat nebo napsat. Nejjednodušší způsob, telefonický kontakt 22 155 37 22. Od této chvíle plně k dispozici. Také e-mailová adresa, můžete napsat ve tvaru zahrajte.liberec@rozhlas.cz své přání. A nebo jednoduše poslat SMSku ve tvaru zahrajte Liberec dohromady, mezera, text vašeho přání a odeslat na číslo 900 1104. SMSka vás bude stát 4 koruny. Následující minuty budeme plnit vaše melodie. Tak pojďme do toho, přejeme hezký poslech a všem dobrou náladu.

0: Tak sorry, že mám rád hory a někdo miluje moře, proč ne? V tomto období patřičné. 12 hodin, 12 minut, písničky na přání, Český rozhlas Liberec a první telefonické přání. Kdo tam a odkud? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tome, tady Šárka z Liberce.
0: My vás zdravíme, dobrý den, Šárko.
1: Taky vás zdravím a vítám za vysílání po hodně dlouhé době. A chtěla bych písničku předně poslat paní Evě do Turnova, který mu včerejšímu výročí s manželem říkala, že slaví 57 let, což už je teda jako opravdu luxus. Se divím, že se nepřihlásili do pořadu Zlatá láska. A pak by to bylo Provoženku z Liberce, Luďka z Rochlic, Vlastimila z Rochlic, pro Dráčky do České Lípy, paní Alenou z České Lípy, Jarču Friedland, Jarču Rixnov, Miladu z Jablonce, paní Ivu do Hrakova. No úplně všem.
0: No prostě pro všechny, zátelům, pro dobrou náladu a samozřejmě i vám. Dobře, píseň je tady, léto je léto. Mějte se krásně, ať se vám daří a opět někdy zavolejte. Naslyšenou, díky.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: to v plném proudu, také prázdniny, jsme za to určitě rádi. No uvidíme, jestli se dočkáme ještě těch pařáků jako minulý týden, i když myslím si, že ty byly až moc, co říkáte, 38 ve stínu, nejsme na to zvyklí. Pojďme se podívat na další telefonát, 22 155 37 22, písničky na přání a Český rozhlas Liberec, dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáši, a to máte velikou pravdu, to velký vedro nemusíme teda opravdu, ještě tak 25, 26, ale pak už to je moc, to radši opravdu. Ale děkuji vám za výběr písničky, kterou posílám taky, no nebudu to jmenovat, Čárka všechny jmenovala, takže já se přidávám k ní. A ještě chci přidat, nevím, jestli to říkala, Alu a Peťu do Stehlčevce, pro Hanku a Harryho do Byliny a taky pozdravit Marušku do Děčína, který přeju taky krásný den, jako všem posluchačům a vám do rádika taky.
0: Děkujeme.
1: Krátka, všem pěkný den a pohodový celý nový týden a vám děkuji za zahrání a zase příště naslyšenou.
0: Klidný nový týden přejeme, Milan Drobný, naslyšenou, díky i vám.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Je žlutá

jedno, bude to zrána, kdy les je krásná a měkká slovobrána. Pak tě uvidím, má drahá, na návrší stát. Co mi jenom řeknu, jestli mou lásku stále bráníš a v srdci svém ji chráníš. Pak jsem tu zas a vrátil jsem se

Jestli pak znáte nějakého Spiti Hněva, ten má dneska jmeniny. Já se přiznám, že ne. Pojďme plnit další hudební přání. Je tady i první e-mail a napsala nám paní Dagmar Lexová, která si přeje Michala Davida Děti ráje. Tak pro dobrou náladu, hezké léto a vám do Pavlovic.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: až do 13. hodiny plníme vaše hudební přání, tak nám zavolejte nebo napište, tady je Český rozhlas Liberec a pojďme zvednout opět telefonní sluchátko. Halo, halo, dobrý den.
1: No, tady Luděk, Rochlice.
0: Dobrý den, pane Lučku, slyšíme vás?
1: Ano, takže já bych si třeba písničku tam zavolil v Rákovci a bylo by to pro Jarušku do Rychlova, pro Jarušku do Frýdlantu, Boženku do Šárku do Liberce, Evičku do Turnova, Vlastina do Rochlic, Marušku do Podhory a pro Alenu do České Lípy, to by bylo všechno.
0: Vaše přání je nám rozkazem, tady to je? Ať se vám daří, i vám pro radost. Naslyšenou, díky, hezký den.

0: Tady je doslova hudební ráj ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, protože plníme vaše hudební přání. Jsou tu pravidelné polední písničky na přání. No a pojďme zvednout opět sluchátko. Kdo se nám dovolal a odkud? Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáši, tady je z Frýdlantu. No, tak je to poděkování vám a dobře, že se slyšíme konečně v písničkách na přání aspoň. A jako poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním, aby se vám dobře dneska pracovalo, i když je ten poslední.
0: Dneska se musí odpočívat, svátek. Je státní svátek. Kde byste pracovala? Možná na zahradě, pravda.
1: To jo, ale dneska je takový pochmurný počasí, pršelo.
0: To je pravda, to by se dobře pracovalo.
1: Takže jsem si to tak nějak udělala, už něco včera. Jsem to dodělala, včera jsem dovezla jakoby vodu, aby tady bylo dost vody. A to je jako už mimo. Ale chtěla bych jenom říct a poděkovat panu Luďkovi do Rochlic, pak Šárce a Bonženco do Liberce a bylo by to všem jim sourozencům a všem příbuzným rodinami a hlavně pro paní Evu do Turnova a jejího pána, který měli včera krásný výročí, tak jim přeju všechno nejlepší, hlavně je zdraví, štěstí a plno elánu a krásný dnů, aby se jim prostě vedlo.
0: Dařilo,
1: a je to pro všechny.
0: Děkujeme.
1: To si necháme
0: tak
1: hrát.
0: Pojďme do hospůdky. Hospůdka známá, Jaromír Majer. Díky za výběr, hezký den.
1: Děkuju taky, hezký naslyšenou.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

8 minut po půl jedné, tady je Český rozhlas Liberec, vaše písničky na přání, jsme rádi, že nám píšete i do e-mailu na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Cituji další přání, hezké sváteční pondělí 6.7., kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa v Kusnici 1415. Přemýšlela jsem, co vybrat dnes za písničku a vzpomněla jsem si, že tento den dávám Spiritual Quintet za pravdou si stát. Všem posluchačům i vám do rádia, Silvie z Prahy.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách, památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Za lesami, za gurami, za dolinami.

To je rytmus, to je tempo, to takhle udýchat není legrace. Gorale, Čechomor, i vy si nechte zahrát váš oblíbený song 22 155 37 22. Přímá linka do studia Českého rozhlasu Liberec. Až do 13. plníme vaše hudební přání. A je tu další e-mailové přání. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Roxette Dangerous. Písnička bude pro všechny posluchače s pozdravem Jan Sklatov.

Dvě minuty po tři čtvrtě na jednu, tady je Český rozhlas Liberec, písničky na vaše přání, pojďme plnit další hudební vzkaz. Zahrajte prosím všem pro radost jednu z nejhezčích písniček Dariny Rollincové, která se jmenuje společně Děkuji Petr z Liberce, a píseň posíláme i paní Janě Čermákové do Semil.

Je dobře, že nás nadále zásobujete hudebními vzkazy do písniček na psání. Pojďme zahrát dál. Dobrý den do rádia, prosíme o zahrání písničky od Patti Smith a Don Henley. Pro všechny, kdo dnes musí dřít, děkujeme předem za zahrání. S pozdravem pan Miroslav. Tak zdravíme do Jablonce, věřím, že píseň udělá radost. A vy volejte nebo pište 22 155 37 22. 12:50.

Dobrý den, zahrajte prosím holkám do CISu písničku od Nightwishu a tím to v práci lépe utíká, děkuje Zuzka. Tady je skupina Nightwish, opět po 17. hodině, dnes budeme plnit vaše písničková přání, tak nám určitě zavolejte nebo napište do studia Českého rozhlasu Liberec. Ve 13 hodin zámecké léto, zdraví Tomáš Beneš a po 14. opět naslyšenou. Hezký den všem.

0: 13 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Obchody dnes můžou zůstat otevřené. Liberec plánuje městské společnosti přebarvit na červeno. Kořenov chce svým dobrovolným hasičům postavit novou zbrojnici. Odpoledne bude většinou zataženo s deštěm a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozů se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Na nákupy totiž podle Prouzy přes léto nechodí tolik lidí jako obvykle. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Podle náměstka primátora Vojtěcha Prachaře jde o začátek takzvaného Smart City.
2: Město musí působit na občana jako opravdu silný partner a právě to sjednocení té identity u všech jím spravovaných organizací je to klíčové a to nejlevnější řešení, jakým způsobem v tom městě to Smart City nastartovat.
1: V Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Polubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Zastupitelé kvůli tomu museli změnit územní plán, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: V územním plánu byl zastavitelný pozemek, k tomu určený, ale byl tam koeficient 0,25 zastavitelnosti a my bychom se do toho nevešli, musel by být hodně menší, což nechceme, protože my chceme, aby už ta hasičárna byla moderní.
1: Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Počasí. Odpoledne bude zataženo s deštěm na většině území. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů, na jihu kraje až 21 a na horách to bude 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor dejte u Jestřabí v Krkonoších na Semilsku. Po silnici tam běhá pes. Projíždějte tudy obzvlášť opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
4: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru. Koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať ať mě klidně soud.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch do loudí, už nechte dalších průd.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jítra dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňohu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale

0: tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od většiny, drtivé většiny mých vrstevníků, se s tím vládnoucím režimem to jako nějak nezaplétat, jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci a tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
0: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. No ano, no, tak jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističní politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslu. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
0: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To album se jmenovalo V penzionu svět. A poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo, a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Jo. A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako chansonnier, to ne. No. Richard Miller

0: tehdy mladičký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: traje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005, a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: No právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla les, čím se u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než tak nějak člověk by řekl, když by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale to dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, já nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, a to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju. Jo. To tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak...
3: No tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Ten Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledu, ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebude.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat, a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to, takže vůbec si to zasloužili, jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela taky hodně odpracovat, a takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mému novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jinde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balát. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936 a všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. Od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. No, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že vlastně v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme?
2: Daleko míň, než byste si řekl, jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí, jako my jsme opravdu dobrý, jako, no. Ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. Já jsem byl šťastný, že jsem se s těmi lidmi setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. Já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu, mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, no. Že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

řekl bych, snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec navýšil za poslední 4 roky počet městských bytů o 57. Dopravu v Chrastavě komplikuje oprava Revoluční a Soudní ulice. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. V noci i zítra bude zataženo s občasným deštěm a nejvyššími teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Během posledních 4 let navýšil Liberec počet městských bytů a výstavbu dalších chystá, jak uvedla mluvčí města Jana Kodymová. Od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů. Největším projektem liberecké radnice za poslední 4 roky byla výstavba 3 propojených domů se 49 byty v ulici na Žižkově. Za ně město zaplatilo 158 milionů korun, z toho zhruba 80 milionů bylo z evropských dotací. 100 000 Liberec má ve svém vlastnictví přes 1020 bytů. V Chrastavě na Liberecku dnes začala uzavírka v Revoluční a Soudní ulici. Důvodem je oprava povrchů. Radnice pracemi navazuje na loňskou výměnu plynovodu. Zaplatí za ně necelých 8 milionů korun. Nový bude nejen asfaltový povrch, říká vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku chrastavské radnice Jakub Dvořák.
4: Budou zde nově vydlážděné chodníky, bude zde vyměněná dlažba, nové kamenné obruby, součástí bude i nové veřejné osvětlení a v neposlední řadě i nová výsadba. Práce by měly trvat asi do konce letošního roku.
2: Česko si připomíná 611 let od mučenické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se také zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury.
3: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat k ránu ojediněle až na polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, odpoledne a večer se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách a na severu kraje. Později večer bude deště přibývat i na ostatním území. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Za chvíli vás pozveme na nevšední výstavu do Libereckého paláce Líbik. Před půl třetí zavoláme meteorologům a zjistíme přesný stav a prognózu počasí v Libereckém kraji. A v druhé části zavítáme na další z našich zámků. I letos pro vás máme zajímavé zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. Ať máte pohodové odpoledne, 4 minuty po 14. Příjemné sváteční pondělí přeje od mikrofonu Tomáš Beneš.

0: kalendář písničky, které nestárnou v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den všem. Prázdniny jsou ve svém začátku, někteří tráví čas u moře, jiní si užívají krásy Česka. Kdy pak jste navštívili naposledy nějakou zajímavou výstavu? Třeba u nás v Libercích je hned několik, třeba v Severočeském muzeu, Technickém muzeu, ale my vás tentokrát pozveme do libereckého paláce Líbik, kde můžete v těchto dnech vidět výstavu o zradě, zločinu a trestu Karla Hermana Franka. Dobové předměty a fotografie z válečného období v galerii Johan představují tehdejší nacistický režim v Československu i život válečného zločince Franka.
1: Před 80 lety byl v tehdejším Československu veřejně popravený poslední člověk. Původně to byl prodejce knih narozený v Karlových Varech. Později se stal jednou z nejvýraznějších nacistických postav na našem území.
2: Tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
1: Vysvětluje ředitel paláce Líbik v Liberci Michal Dufek.
2: Ta výstava je uspořádána i z toho důvodu jednak, aby se na ty zrůdnosti, které se během druhé světové války konaly, nezapomnělo a aby bylo i po právu vidět, co se stane lidem, kteří se nechovají tak, jak mají. Je koncipovaná do tří částí: zrada, zločin a trest.
1: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
2: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí. Je tady i dobová fotografie z Jablonce nad Nisou, kde je krásně vidět, jak je asi i jednoduché zmanipulovat a sfanatizovat dav lidí.
1: Druhá místnost výstavy návštěvníky symbolicky zavede ke zločinům, které nacisté a s nimi Karl Hermann Frank páchali.
3: Na nás hned na první pohled zapůsobí velkoformátová fotografie, vojenská, nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
1: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
3: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života zločinu.
1: Frank měl podle Dufka na starosti především zatýkání lidí nebo deportaci židů.
2: Figuroval významně i v plánech na zničení českého národa. Ta poslední část vyvolá asi nejsilnější emoci v lidech. Je tady ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven.
1: Výstavu v paláci Líbik lidé uvidí do 8. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 9 minut bude 14:30. Tady je Český rozhlas Liberec. Příjemné sváteční odpoledne vám všem. Ať už s námi řídíte, pracujete, odpočíváte nebo zrovna popíjete svou oblíbenou odpolední kávu, tak vám prozradíme, jak bude právě teď.
1: Počasí.
0: Za oknem Liberci spíše zamračeno, jak bude během odpoledne a k večeru, na to se teď společně zeptáme vysílání Českého rozhlasu Liberec meteoroložky Puliny Matuniny. Dobrý den, jaké počasí vládne v Libereckém kraji v tuto chvíli?
2: A tak hezké odpoledne. V současné chvíli máme na celém území Libereckého kraje spíše zataženou oblohu. Vyskytují se nám i srážky, které se nacházejí v současné chvíli v jihovýchodní části kraje. A co se týče teplot, tak zatím se pohybujeme v intervalu od 18 do 20 stupňů Celsia, ale ještě nám to o stupinek nahoru poroste, hlavně na západě našeho kraje.
0: Počasí jsou, nebo respektive teploty jsou poměrně příjemné. Jaký nás čeká večer a noc?
2: A tak nadále očekáváme, že budeme mít spíše tu zataženou oblohu. V nočních hodinách přes území Libereckého kraje bude přecházet studená fronta, která s sebou přinese pochopitelně déšť nebo přehánky na celém území Libereckého kraje a zůstane to tam i dokonce do rána. Co se týče teplot, tak v noci budeme očekávat 17 až 14 stupňů Celsia.
0: Aspoň se bude dobře spát. A co zítřejší úterní den, jaký bude podle vás meteorologů?
2: A tak zítřejší den bude o něco asi pěknější, než máme dneska, neboť v ranních hodinách ještě očekáváme výskyt přeháněk, které postupně nám budou ustávat a objeví se až později odpoledne a večer, ale hlavně na horách a na severu kraje. Během dne můžeme očekávat dokonce i místy polojasno, ale později večer zase nám bude přibývat oblačnost s deštěm. Co se týče teplot, tak budeme mít teplejš, než máme dneska. Očekáváme 21 až 24 stupňů Celsia. Na Česko-Lípsku dokonce můžeme naměřit i 26 stupňů.
0: Děkujeme za upřesňující předpověď počasí. Volali jsme společně do Českého hydrometeorologického ústavu na Kočkov do Ústí nad Labem. Vám hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Slavný singl Otázky od kapely Olympic s textem Zdeňka Rytíře a hudbou Petra Jandy vyšel poprvé, kdo by to byl řekl, už v roce 1970. No, to už je hodně dlouho, co říkáte. 4 minuty po 2:30 v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Vám všem příjemný den. K prázdninám určitě patří návštěva hradů a zámků, který jste navštívili naposledy. Já osobně Sychrov, protože denně kolem něho jezdím domů. A co vy? Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předám slovo, aby nás pozval na další z řad zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Amerika. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 3:15 úplně přesně, tady je Český rozhlas Liberec, příjemné sváteční odpoledne vám všem. Ano, je tady druhý státní svátek v pořadí, víc takových státních svátků v týdnu, co říkáte. 6. července v roce 1415 upálili na hranici v Kostnici mistra Jana Husa, českého kazatele, který svému učení obětoval vlastní život. Chtěl napravit církev stejně jako společnost a stál si za svou pravdou a právě o ní si s dětmi povídala Tereza Brázdová.
1: Co je pravda?
2: Když něco řekneš, třeba, že mamce dáš pusu, tak jí to máš dát.
1: Co je opakem pravdy?
3: To jsem ani nikdy neskoušela.
4: Ani já ne.
1: A není to lež?
4: Jo,
3: je to lež.
1: Proč se má říkat pravda?
5: To proto, že aby děti nelhaly rodičům, aby je pak dospělí nedali do dětského domova.
2: Když lžeš,
6: potom se zlobí rodiče.
1: Znáte nějakého člověka, který mluví pořád jenom pravdu?
2: Moje babička.
1: Rodiče taky mluví pravdu pořád?
2: Jo. Mluví.
1: Co to znamená, když se řekne, že lež má krátké nohy?
2: Protože se na tu lež přijde.
1: Měli bychom mluvit pořád pravdu a nic jiného než pravdu.
2: Jo,
6: aby nám všichni věřili.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
8: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal v

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začne

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

Poprvé se před kamerou objevila ve svých 9 letech. Její úplné herecké začátky spadají do roku 1991, kdy hrála v seriálu Ludvíka Ráži Území bílých králů. Později pak v seriálu Václava Vorlíčka Arabela se vrací Aneb Rumburak králem říše pohádek. Tak to byla Lucie Vondráčková v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Za 6 minut 15 hodin v celou si poslechněte aktuální zprávy s Miroslavem Holubcem. Dozvíte se, co je u nás v kraji nového, a já se těším opět po hodině 15. Znovu naslyšenou. Tak lidé odpoledne, tady je Český rozhlas Liberec a teď i Vaby Daněk.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří hotel Cortus. V Liberci začíná několikaměsíční omezení na městském průtahu. Liberecký palác Líbik nabídne letos v létě koncerty i divadlo. V noci i zítra bude zataženo s občasným deštěm a nejvyššími teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří střecha. Požár se podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka rozšířil od fritézy vzduchotechnikou do půdních prostor. Z objektu evakuovali 8 lidí. Na místě zasahuje 9 jednotek hasičů. Dopravu na průtahu Libercem od dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
4: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
2: V Liberci v sobotu 18. července odstartuje letní scéna v paláci Líbik. Komunitní středisko Kontakt připravilo program na nádvoří i ve vnitřních prostorách paláce. Letní scénu zahájí letní verze kávového festivalu. Potrvá od soboty 18. do neděle 19. července. V dalších dnech můžou lidé do paláce vyrazit například na koncert Dáši Zázvůrkové. Naplánovaných je i několik divadelních představení, říká zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matíčková.
5: Krásná spolupráce s divadlem FX Šaldy, kteří zahrají své nové představení Pícha a předsudek, anebo spolupráce s Naivním divadlem, které na nádvoří paláce Libik zahraje představení Jukebox.
2: Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost.
3: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat, kránu ojediněle až na polojasno. Nejnižší teploty v noci klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, odpoledne a večer se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách a na severu kraje. Později večer bude deště přibývat i na ostatním území. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách 18 až 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: U DOX na Českolipsku je kvůli vážné dopravní nehodě neprůjezdná silnice 1/38. Na místě zasahují záchranáři, pokud můžete, zvolte jinou trasu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Z Známý herec Hynek Čermák patří k těm umělcům, kteří se zúčastňují nejrůznějších charitativních akcí. Jednou z nich je i projekt Kulturně bez bariér. Rozhovor s hercem uslyšíte už za malou chvíli, natáčeli jsme v Liberci. Pak vám prozradíme, že mladí lidé si oblíbili analogové fotoaparáty, budeme o tom mluvit podrobněji. A nakonec zavoláme do Jabloneckého informačního centra, zeptáme se třeba na pár tipů pro léto a zjistíme třeba i ubytovací kapacity a jejich vytíženost. Hezké sváteční odpoledne s datem 6. července s vámi nadále Český rozhlas Liberec. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš.

0: Láska je prostě mocná čarodějka. Láska je věc kouzelná. Rangers plavci 10 minut po 15. hodině ve svátečním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Herec Hynek Čermák byl minulý týden ve středu prvního hostem besedy, kterou na spinálním jednotce v krajské nemocnici v Liberci pořádal projekt Kulturně bez bariér. Herec se charitativním akcím věnuje už řadu let a právě o tom s Hynkem Čermákem natočila redaktorka Jana Švecová následující rozhovor.
1: Pro vás to není první aktivita, která souvisí s nějakou charitou. Co vás sem přivedlo?
2: No, nabídka, že by mě tady rádi viděli, což mě překvapilo, že je na mě někdo zvědavý a jestli můžu někoho potěšit svojí přítomností a tím, že si spolu popovídáme, tak je to to nejmenší, co pro něj můžu udělat. A udělám to samozřejmě rád, takže proto jsem tady.
1: Pro někoho možná může být velkou zátěží setkávat se s lidmi, často i s mladými lidmi, kteří jsou po nějakém úrazu, po přerušení míchy, odsouzení už vlastně k nepohyblivosti. Bylo pro vás těžké se rozhodnout, že se právě s těmito lidmi setkáte, protože ne každý to zvládne?
2: Tak já mám naštěstí poměrně dlouhodobé zkušenosti. Už vlastně někdy v 18 letech jsem začal spolupracovat

0: Liberecké spinálky vyprávěl také o své osobní zkušenosti s pobytem v nemocnici. Tak i to je třeba ten důvod?
1: Dvakrát v životě jsem byl v nemocnici a nevypadalo to se mnou vůbec dobře. Takže si dovedu představit, co ty lidi prožívají. A vím, že pro mě v té nemocnici, když už jsem si mohl potom dovolit vstát a jít si třeba jenom natočit kafe z automatu, tak to pro mě byla mimořádně skvělá záležitost. Takže já si dovedu představit, v jakém stavu jsou lidi, kteří jsou v nemocnici delší dobu a že opravdu je může skutečně potěšit to, že si pokecají s někým, kdo je takzvaně tam venku.
0: Často slýchám od lidí, kteří pracují s lidmi, ať už po úrazu nebo s nějakým typem postižení, že naopak oni získávají od těch lidí něco. Tak se zeptám, jestli i vám to nějakým způsobem dává nějaký pocit radosti.
1: Hlavně mi to dává ten pocit nadhledu a uvědomění si, co je v životě důležité. Když jsem pracoval v jedličkárně třeba s mentálně postiženými, tak jsem si uvědomil, že v životě opravdu jde o jedinou věc a to je být šťastný. A ty lidi to umějí. Jo? A to je velmi nakažlivý, takže to se od nich naučíte. A s fyzicky postiženými lidmi, když se setkávám, teď nedávno jsem natočil před rokem film Neporazitelní, který je o handicapovaných hokejistech. A to jsou lidi, kteří si taky uvědomují, co je v životě důležité, přistupují k tomu úrazu s velkou statečností a umějí si ze sebe dělat velkou legraci. Mají velký nadhled, takže to je další věc, která je nakažlivá a která je skvělá, když máte možnost jako ji nasát.
2: S hercem Hynkem Čermákem si u příležitosti jeho besedy s pacienty spinální jednotky v Liberci povídala naše redaktorka Jana Švecová.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Píseň složil Jan Bendík a nejen česky, ale vůbec poprvé také romsky si v ní zaspíval Michal David, dávno vím. Za 7:15 v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec vám všem krásný sváteční den. Snad každý z nás využívá svůj mobilní telefon i jako fotoaparát. Dá se s ním natáčet videa, stříhat, upravovat snímky, ovšem někteří se vrací o pár let dříve, a to v technologii. Představte si, že v poslední době se především mladí lidé začali přiklánět ke starým foťákům a tak čím dál víc vidíme v ulicích analogové fotoaparáty. A to zaujalo i naši redaktorku Moniku Doležalovou.
1: Do roku 2000 byly v redakci zaměstnaný dvě laborantky a normálně jsme prostě vyvolávali filmy a mně to přijde jako normální věc, ale prostě pro dnešní třeba mladou generaci je to
2: už trend.
1: A vrací se to.
3: Podělil se o svou zkušenost s analogovým focením fotograf Dan Materna. Zároveň mu přijde ale líto, že už se zapomnělo na proces vyvolávání.
1: Co mě trošku jako šokuje, že prostě ta mladá generace chce jako fotit na ty filmy, ale už je nezajímá potom ten zpracovatelský proces, to znamená dát ten film do té vývojnice a vyvolat ho, že jo, a pak teda zvětšovat. Byl to vlastně okamžik, který vlastně mě ovlivnil nejvíc, protože když jsem někdy v nějaký 6. třídě základní školy chodil do fotokroužku a když jsem teda poprvé viděl, když se ten osvícený bílej papír v té temné komoře u toho zelenkavýho nebo červeného světla dal teda do té lázně a tam vlastně magicky vzniknul ten obraz, tak to vlastně je takový jako kouzlo skoro, jo. A ty mladí jenom vlastně mají to, že fotí na ty filmy, ale už tohle jako nezažívají.
3: Na analogový fotoaparát fotí z generace Z Sandra Sýkorová.
4: Ty fotografie mají naprosto nezaměnitelnou atmosféru. Jsou takové živější, hravější, barevnější a nějakým způsobem i upřímnější než fotky z mobilu. Přijde mi, že dokáže ten analog i mnohem lépe vystihnout nějakou tu autentičnost určitého okamžiku, to čekání na vyvolání fotek, které může trvat klidně 2 měsíce, než dofotíte film s 30 fotografiemi. Je strašně fajn pocit, protože potom je člověk vždycky příjemně překvapený, už zapomněl, co vlastně fotil.
3: Pozvolného příklonu ke starým foťákům si všiml i fotograf Jan Rybář.
5: Já to vidím na mých dcerách, které mi různě kradou ze skříně moje foťáky a takových lidí vídám spousta, což je fajn. Myslím, že jsme vlastně všichni už trochu utahaní z té dokonalosti těch fotek. A ty klasické foťáky v sobě mají ještě ten šmrn z toho, že to je prostě jiný. Že to poznáte, že to není z toho mobilu.
2: Toho old school.
5: Ano, že je tam prostě něco navíc.
3: A možná díky té dokonalosti a umělé inteligenci se navracíme k něčemu obyčejnému a uvěřitelnému. A to právě k analogovým fotografiím. Monika Doležalová, Český rozhlas.
6: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zdravíme vás na cesty, také do práce i domů. Teď 6 minut po 15:30 v pohodovém svátečním odpolední Českého rozhlasu Liberec. Teď budeme volat do turistického informačního centra do Jablonce nad Nisou. To totiž funguje 12 let a je zřejmé, že letité zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, které doposud přinášely dobré výsledky, budou nadále využívány a zúročovány. Napřímo je teď Petra Fabšo. Dobrý den, vítáme vás.
1: Dobrý den.
0: Jak hodnotíte současnou sezónu z hlediska turistické vytíženosti?
1: Tak, sezóna začala velice slibně. Za poslední týden u nás v obou inspo centrech nás navštívilo téměř 400 návštěvníků s různými dotazy, zájmem a taky se chodili ptát na jablonskou vyhlídkovou radniční věž.
0: Jsou to většinou patrně cizinci, předpokládám, nebo i Češi?
1: Mnoho Čechů, je to různé, máme samozřejmě částečně návštěvnost i ze zahraničí, především Němci, Poláci jezdí, ale hlavně jsou to Češi, řekla bych.
0: A jak hodnotíte současnou sezonu z hlediska turistické vytíženosti? To už jste vlastně řekla, omlouvám se. Přidejte naopak teď výlet, nějaký tip na návštěvu, procházku právě u vás na Jablonecku.
1: Určitě. Těch typů je hrozně moc, takže nevím, abych vyjmenovala ty nejdůležitější, ale určitě bych vás chtěla pozvat právě k nám do Jablonce na radniční věž, do radnice, která byla před 2 roky prohlášena národní kulturní památkou a určitě má co nabídnout. Zasedací místnosti ve druhém patře byly například vrácené do původního stavu funkcionalismu z těch 30. let, takže se tam krásně vrátíte v čase, svezete se páternostem, podíváte se na modely rozhleden, které pak uvidíte z toho ochozu. Chodí se s průvodcem, takže si něco dozvíte i o městě. Rozhodně si myslím, že radnice stojí za návštěvu. Ta je tedy ve všední dny pouze, ne o víkendech. Ale pokud byste přijeli o víkendu, zase můžete navštívit naše unikátní muzeum skla a bižuterie, což je jedinečné muzeum tím, že je jediné na světě. Muzeum bižuterie, tak je tam spousta unikátů, největší sbírka vánočních ozdob na světě, nejdelší perlový náhrdelník a podobně.
0: No a přidejte nějaký tip pro návštěvníky, turisty právě na území Jablonecka.
1: Máme spoustu věží vyhlídkových, protože jsme rozhlednové království, se říká o Jizerkách, takže i v okolí Jablonce, ale i na Jablonecku je jich spousta. Hotel Petřín například přímo ve městě zve na krásný výhled z věže, ale i na příjemný občerstvení, restaurace, je tam i penzion, můžete se tam i ubytovat a mít krásný výhled. Máme na další rozhlednou na katastru Jablonce je rozhledna Proseč, kam se dostanete krásnou procházkou přes Prosečský hřbet v okraji Jablonce a můžete dojít až do Liberce a zpátky se třeba svést tramvajkou.
0: Já nemůžu opomenout, když jedu k vám do Jablonce, třeba vaši krásnou vodní nádrž, Mšeno, Jabloneckou přehradu, krásná procházková výletní akce, třeba tip pro rodiny s dětmi. No a jaké akce teď u vás aktuálně probíhají?
1: Tak v létě je toho opravdu hodně. Máme komentované prohlídky městem, pondělky, vždycky odpoledne. Máme festival Jablonecké tóny, kdy se 3x týdně rozezní na různých místech Jablonce různé žánry, různé hudební prostě žánry pro všechny možné skupiny. Je to zdarma, je to v Tyršových sadech, v Eurocentru nebo na letní scéně, částečně na Mírovém náměstí přímo, kde máme radnici. Máme tady v galerii My, což je v domě Schejbalových, kde sídlí naše informační centrum Přízemí, tak v prvním patře probíhá Jablonec, krásný, protože letos slavíme 160 let povýšení na město.
0: Ano.
1: U této příležitosti tady ta výstava vznikla, je moc hezká. Dále máme hledačky, spoustu našich typů po okolí Jablonce, nejenom v Jablonci, ale i po okolí. Všechno je k vyzvednutí u nás na informačním centru, případně ke stažení v chytré aplikaci Smart Guide. Všechny tyhle ty prohlídky tam máme zanesené. A všechny akce, úplně všechny akce, najdete na webu 365 Jablonec, kde jsou opravdu veškeré akce.
0: Kde se můžeme inspirovat.
1: Určitě. Ještě věci můžete významnější, takový hodně podstatný akce, tak v srpnu je prodejní výstava bižuterie a skla Křehká krása v celém Jablonci, takže Jablonci byly ještě víc blízkat než obvykle. A 21. až 22. srpna Jablonecká perle, což je takový nový festival, ale velice multižánový.
0: Registrujeme.
1: Tak, dobře.
0: Děkujeme za milé pozvánky a tipy na výlet, procházky a další akce. Mluvili jsme s Petrou Fabšo z Turistického informačního centra v Jablonci nad Nisou. Ať se vám daří, zdravíme vás do sousedního Jablonce a mějte se krásně. Hezké prázdniny, krásné léto.
1: Moc krát děkuju a krásné prázdniny i všem posluchačům. Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vám všem přejeme příjemné prázdninové letní chvíle ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Máme pro vás dva zajímavé tipy. Třeba už za dva dny ve středu 8. července od 8. večer se Mírové náměstí v Jablonci nad Nisou promění v jeden velký koncertní sál pod čirým nebem. Tak tedy hvězdná Bára Hrzánová a její kapela Kondrugango vám naservírují parádní mix folku, šanzonu i latiny. Tak nezapomeňte na odtažité pódium, kapela se usadí přímo mezi vás. Užijte si koncert z radničních schodů, ze zahrádek okolních restaurací nebo přímo z toho nejlepšího tanečního parketu pod letní oblohou, který se po tuto dobu trvání koncertu promění v taneční sál. A ještě druhý tip, tentokrát je na druhou stranu do Chrastavy. Pamatujete si dobu, kdy měl skoro každý doma stejnou obývací stěnu, gauč nebo kuchyňskou linku? Tak právě na to můžete zaspomínat a nebo se pobavit na retro výstavě, kterou pořádá od tohoto čtvrtka 9. městská galerie v Chrastavě. Začne v 16 hodin a výstava bude přístupná i o víkendech až do 20. července tohoto roku. 15 hodin 50 minut. My si teď budeme hrát Lucí Bílou.

Za 7 minut, 16. hodina, chystáme nové aktuální zprávy s Miroslavem Holubcem, poslechněte si je v celou. No a po 16. humoriáda, dneska bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Zdeněk Junák společně s Patrikem Rozehnalem, tak vybírejte. A já, Tomáš Beneš, se budu těšit i dnes po 17. v písničkách na přání. Naslyšenou. Hezký den.

0: 16 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy. Liberec chce všechny městské společnosti přebarvit na červeno. Kraj znovu podpoří zájemce o studium na lékařských školách. Kořenov svým dobrovolným hasičům postaví novou zbrojnici. V noci i zítra bude zataženo s občasným deštěm a nejvyššími teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Podle náměstka primátora Vojtěcha Prachaře jde o začátek takzvaného Smart City.
1: Město musí působit na občana jako opravdu silný partner a právě to sjednocení té identity u všech jím spravovaných organizací je to klíčové a to nejlevnější řešení, jakým způsobem v tom městě to Smart City nastartovat.
0: Obměna bude podle Prachaře postupná. První dva vozy dopravního podniku už mají původní žlutobílo-zelený lak přestříkaný na červeno. Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to více než uplynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj podpora zvyšuje šanci, že se lékaři po studiu vrátí pracovat do Libereckého kraje. V Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Polubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Zastupitelé kvůli tomu museli změnit územní plán, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: V územním plánu byl zastavitelný pozemek, k tomu určený, ale byl tam koeficient 0,25 zastavitelnosti a my bychom se do toho nevešli, musel být hodně menší, což nechceme, protože my chceme, aby už ta hasičárna byla moderní.
0: Ve španělské Pamploně dnes zahájili slavnosti svatého Fermína. Ty jsou známé vypuštěním bíků, před kterými utíkají lidé do uliček centra severošpanělského města. Letošní slavnosti budou mít několik změn v bezpečnosti a organizaci běhu. Pořadatelé tak chtějí lépe zvládnout očekávaný velký počet účastníků a zvýšit jejich bezpečnost. Počasí. V noci bude zpočátku zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat, kránu ojediněle až na polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra přes den očekáváme oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia. Vár bude mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
3: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy, první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých.
2: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No jo, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli. Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, představ si, pořád to drží. Yeah. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku, Františku, já jsem tvůj vl-

jeho přeborníka Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízí mi proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře. Ačko. Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr Zeloty. A přál bych si pokračování s panem

0: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
1: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
2: Ptejte se, Frantíku.
1: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
2: Lubomír Řezanina?
1: Ano.
2: A co by měl dělat?
1: To by vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
2: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
1: Řeka Zambezi.
2: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
1: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
2: Ano, Řeka Zambezi.
1: Už jednou jsem je vyhověl taky po takové, když jsem měl na vás jeden takový dotaz.
0: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
1: Jo, Ačko.
0: Dobře,
2: tak zapisuju. Jo, Frantíku, mějte se hezky.
0: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
3: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
2: Je, děkuju vám.
3: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
2: Mějte se hezky, naschánou.
0: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
2: Jdeme na hřbitov.
0: A jdeme se popovídat k hrobům.
4: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
5: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
4: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
5: Co jinýho, tam, že jo?
4: No, tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný, a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově, a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
5: to je romantický,
4: dranku,
5: ale zeď hřbitova, no, to jak...
4: A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou, shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom Krchově, a ten opravdu, to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
5: To se vám zalíbilo.
4: To vypadalo jako hromadný hrob úplně, a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám, a tam bylo napsáno rodina Blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
5: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky, možná, víte, to no, tam používají?
4: Jako, mají rovnou... Jakmile někoho pasuje o asi na Blábolila, tak...
5: Tak si tam jde rovnou
4: tak
5: potom lehnout.
4: Přilehne.
5: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
6: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
4: ona
6: představu.
4: Ona ještě vypadá zdravě.
5: Tak jestli mě to napadlo. Ani vydrž.
7: Držím.
6: Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
0: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
2: ne.
0: Jednou by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
2: Nemám ani jako nějaký
0: hřbitov. Ani skladbu vybranou.
2: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
0: jsi nepřipraven.
2: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherné, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
0: to, se losuje.
2: To zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
0: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
2: No, no.
0: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
2: ano,
0: tady
2: ano.
0: Bývá opravdu klid.
2: Tam
0: slyší
2: ticho.
0: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
2: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
0: Jo.
2: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
0: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek, už máš taky takovou
2: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
0: a
2: mám...
0: A prodluží ti to do 120.
2: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
0: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastermanského? Ne, Hastermana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne, to ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hasterman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne, to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako vloženě,
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otel je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Ale když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkal, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: české léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Mauchta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím vás, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devítě vysíláte, zahrám písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasáno.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdkář trochu. S jakou, s jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co
7: víte,
8: říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: Ano, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaké vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je.
7: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homora, Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už jsi díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště?
3: Ne.
1: Zazvonil ti někde nevhodně třeba? I ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no,
3: byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vy jedete v eurech?
3: A, ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dále. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka.
3: Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju si rana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec,
1: ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Jonákem.
2: Ještě jednou za zrokavě a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou, a to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam, dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor, já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuál.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám? A
7: prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dopravu v Chrastavě komplikuje oprava Revoluční a Soudní ulice. Liberec navýšil za poslední 4 roky počet městských bytů o 57. Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice. V noci i zítra bude zataženo s občasným deštěm a nejvyššími teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V Chrastavě na Liberecku dnes začala uzavírka v Revoluční a Soudní ulici. Důvodem je oprava povrchů. Radnice pracemi navazuje na loňskou výměnu plynovodu. Zaplatí za ně necelých 8 milionů korun. Nový bude nejen asfaltový povrch, říká vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku chrastavské radnice Jakub Dvořák.
2: Budou zde nově vydlážděné chodníky, bude zde vyměněná dlažba, nové kamenné obruby, součástí bude i nové veřejné osvětlení a v neposlední řadě i nová výsadba. Práce by měly trvat asi do konce letošního roku.
1: Během posledních 4 let navýšil Liberec počet městských bytů a výstavbu dalších chystá. Jak uvedla mluvčí města Jana Kodymová, od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů. Největším projektem liberecké radnice za poslední 4 roky byla výstavba 3 propojených domů se 49 byty v ulici Na Žižkově. Za ně město zaplatilo 158 milionů korun, z toho zhruba 80 milionů bylo z evropských dotací. Tisícový Liberec má ve svém vlastnictví přes 1020 bytů. Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště pořídila českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady.
3: Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Cílem je vyčistit a tím i zrecyklovat až 80% vody, která by jinak odtekla, musela být nahrazená novou. Organizace Sport už 4 roky recykluje vodu i v krytém bazénu. Za tu dobu takto zpracovala přes 11 milionů litrů. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. České tiskové kanceláři to dnes za rodinu sdělil jeho syn Michal. Petr Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal více než 10 odborných knih.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat, kránu ojediněle až na polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. V
4: Všem přejeme hezké pozdní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. 4 minuty po 17. zdraví vás Tomáš Beneš. Začínají pravidelné písničky na přání, tedy hodina, která bude ve vaší hudební režii. Zavolejte si pro radost, pozdravte své známé a naservírujte si svou oblíbenou melodii. Začínáme!
5: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Přejeme všem příjemné pozdní odpoledne, chcete-li také krásný prázdninový podvečer. 8 minut po 17. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec začínají druhé písničky na přání. Jak se k nám dovolat a nebo si napsat o váš oblíbený song? Tři možnosti, tak si zapište číslo 22 155 37 22. To je přímá linka k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. Můžete využít také e-mailovou adresu. Napíšete e-mail a pošlete na zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A třetí možnost SMS-ka. Pošlete SMS-ku ve tvaru zahrajte Liberec, mezera, text vašeho přání a odešlete na číslo 900 1104. SMS-ka vás vyjde na 4 koruny. Takže následující minuty budeme plnit vaše hudební přání a pojďme rovnou na první e-mail. Cituji, píše nám Adam, pěkné pondělí, prosím, můžete poslat mamince do práce, je od rána v práci, končí v 18, ať se jí to krátí. Píseň, ať potěší i lidičky modré 1048 Liberec 6, Šárku z Liberce a těm, co nám také hrají. Děkuji, dráčátko. Tak posíláme pro dobrou náladu Evu Farnu Na ostří nože.

0: Třeba jste nedávno navštívili gala koncert Evy Fardy Píseň na ostří nože. 12 minut po 17. písničky na přání a telefon 22 155 37 22 obsazen. Kdo tam odkud? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravíme Tomáši, Petra, Alena ze Stelčevse a dneska dáme písničku jako překvápko a bude to Božence, Šárce, Jarče do Friedlandu, Silvě do Prahy, Marušce do Děčína, no a celý tý naší velký partia vám tam do redakce, jo, básničku ještě mám tady nápovědu.
0: Dobře, tak pouštíme. No a vy mějte krásné léto, hezké zážitky a pozdravujte paní a ať se daří, zase zavolejte.

Píseň Žal se odkládá, Jiří Korn, tuším, že ho můžeme vidět tady na Liberecku v Podještědí, Křižanské léto určitě vystoupí a třeba i tahle píseň zazní. 2 minuty po 17:45, písničky na přání, příjemný dobrý podvečer, pojďme se poprvé podívat i do SMS brány a v ní se píše: dobrý den, prosila bych píseň od Nadi Urbánkové, Prosté loučení pro všechny posluchače. Děkuji, Iveta, Česká Lípa.

kam jen s tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den,

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Hudební novinka Drahokami, skupina Meraj ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za 5:30 takový aktuální čas a písničky na přání pokračují. Stále můžete využívat naši studiovou linku 22 155 37 22. A je tady další přání, tentokrát SMS formou. Zahrajte prosím pro paní Marcelku Karasovou, která vás poslouchá za volantem, s přáním klidné cesty a zdárného cíle. Posluchač Tomáš z Liberce. Skupina Queen?

Písničky na přání v podvečer pokračují. Dneska v podvečer, kdy je sváteční den 6.7. 17.28 a na vlnách Českého rozhlasu Liberec budeme plnit další hudební přání. Cituji, pěkné odpoledne, prosím pěkně Nazaret, vám do rádia a všem lidem dobré vůle. Děkuji, Hanka z České Lípy.

0: Takhle krásně zamilovaně jsme si hráli díky Hanse z Českolipska Love Hurts Nazaret. A teď se podíváme na další telefonát. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý odpoledne. Přeje Vlastimil z Rochlic. Zdravím všechny posluchače a posádku, mužskou posádku Českého rozhlasu Liberec dnešní.
0: Dneska ano, to je pravda.
1: A vybrali jsme skladbu, která je spíš takový překvapení, možná pro všechny. A byla by samozřejmě pro vás, byla by taky pro Aleše Masníka, který odpočívá nebo pracuje na svým baráčku. No a pak by to bylo pro paní Šárku, pro paní Alenku do Lípy, pro paní Boženku do Liberce, pro Luďka do Rochlic, pro Břeťu do Jablonce, pro paní Dlouhou do Ohrazenic, Jirka do Veltrus, Josef do Bílovce, Evičku do Turnova. No, jejich spousta, že si to člověk už ani nestačí pamatovat.
0: Pustíme písničku, pane Vlastimile.
1: Takže děkuju moc a
0: mějte se krásně. Dobrý podvečer, naslyšenou.
1: Taky.

6 minut po půl šestý, to byla Sluná Itálie v písničkách na přání, Český rozhlas Liberec. Pokračujeme dál, stále můžete vytáčet naši studiolu linku 22 155 37 22. Pojďme nahlédnout také do e-mailové pošty, píšete nám na Zahrajte Liberec Mezera váš text a odesíláte na 90 011 04, a píšete také na zahrajte.liberec@rozhlas.cz. To všechno jsou naše kanály. Tak a my se podíváme na další hudební přání. Prosím, milé rádio, zahrajte Lence Nádvorníkové a její mamince do Jablonce písničku Cruel Summer od Taylor Swift. Pro hezký

A další hudební přání rádi ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl šesté splníme, cituji. Zahrajte prosím Helence Dufkové do Turnova pro dobrou náladu píseň od Vojtěcha Dyka, Dana Bárty a Matěje Ruperta. Díky, syn Filip. Tak zdravíme na Turnovsko.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rakouská kapela Opus, Life is Life, v písničkách napsání 2:45. Příjemné sváteční odpoledne, nebo chcete-li už příjemný podvečer. Tady jsou písničky napsání a určitě byste neuhodli, že dneska slaví kulatiny, můžu to říct, je to muž, 60. český herec, scénarista, zpěvák, písňový textař a moderátor, mimochodem doktor práv, Jiří Macháček, který založil skupinu MIG 21. Tak si ho zahrajeme, co vy na to?

21 malotraktorem Jiří Macháček, dnešní oslavenec. Přejeme všechno nejlepší. Je za 8 minut 18. Pomalu se nám krátí čas na písničky na přání. Napsala nám ještě paní Alenka z Liberce. Zahrajte prosím pro mého přítele Jardu Liberečana Sebastiana píseň Toulavá. Pro všechny, kteří poslouchají vaše Fajn rádio. Děkujeme.

Liberečan Sebastián Toulová. Za 6 minut 18 jsme na svém konci dnešních druhých písniček na přání. Budu se s vámi těšit v éteru Českého rozhlasu Liberec opět v písničkách na přání tuto sobotu, tak se třeba opět můžeme slyšet. Mějte se krásně, v 18 hodin aktuální zprávy s Miroslavem Holubcem a po 18. Lada Klokočínková a pořad, ve kterém se bude povídat s Olgou Šípkovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci začíná několikaměsíční omezení na městském průtahu. Kraj znovu podpoří zájemce o studium na lékařských školách. Liberecký palác Líbek nabídne letos v létě koncerty i divadlo. V noci i zítra bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
2: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
1: Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to víc než v uplynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj podpora zvyšuje šanci, že se lékaři po studiu vrátí pracovat do Libereckého kraje. V Liberci v sobotu 18. července odstartuje letní scéna v paláci Líbik. Komunitní středisko Kontakt připravilo program na nádvoří i ve vnitřních prostorách paláce. Letní scénu zahájí letní verze kávového festivalu. Potrvá od soboty 18. do neděle 19. července. V dalších dnech můžou lidé do paláce vyrazit například na koncert Dáši Zázvůrkové. Naplánovaných je i několik divadelních představení, říká zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matějíčko.
3: Krásná spolupráce s divadlem FX Sheldy, kteří zahrají své nové představení Pícha a předsudek, anebo spolupráce s Naivním divadlem, které na nádvoří paláce Libik zahraje představení Jukebox.
1: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala více než 2000 obětí, informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojeným do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat, kránu ojediněle až na polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Charm.
4: A i dnes vás od mikrofonu zdraví Lada Klokočníková. Hezké dopoledne, krásný celý den. A je tu náš první Šarm speciál a hostem je Olga Studničková Šípková. Dobrý den, paní
5: Dobrý
4: Olgo.
5: Dobrý den a moc krát, Lado, děkuji za pozvání.
4: Česká sportovkyně, podnikatelka, také dáma, která své zkušenosti teď uplatňuje jako koučka, ale stále cvičíte, stále děláte radost lidem s tím, že se s nimi scházíte a prakticky ten aerobik je stále vaše životní láska.
5: Je to stále moje životní láska. Dostala jsem trošičku i tu pohybovou stránku do rovnováhy, protože už takových 15 let se věnuji i józe. A ta kombinace té dynamiky, aerobiku a jógy, toho klidu mi dělá strašně dobře.
4: Já když se vrátím k tomu aerobiku, tak pro posluchače jen pro osvěžení. Dvojnásobná mistryně Evropy ve sportovním aerobiku, čtyřnásobná mistryně České republiky a také mistryně světa z roku 1997. Jak vzpomínáte na tuhle dobu? Hodně často se vám vybavují vzpomínky na tuhle velkou éru vašeho života?
5: Nemůžu říct, že hodně často, když si vzpomenu, tak tam vidím obrovsky nadšenou holku. Já jsem skutečně začala po vysoké škole, když jsem vystudovala jako učitelka v aprobaci tělesná výchova biologie, tak jsem začala pracovat ve fitku tehda, psal se rok 1992, tady tenhle biznis, dalo by se říct, začínal a já jsem vzala za kliku jednoho fitka, neuměla jsem nic ani přecvičovat, uměla jsem uklízet, tak jsem uklízela, masírovala lidi, obsluhovala bar a tím jsem jako učitelka tělesné výchovy začala pracovně, no a začala jsem sledovat i jiné sporty v televizi, viděla jsem sportovní aerobik a nesmírně jsem se do něj zamilovala. Takže všechno začalo na základě obrovské lásky, já jsem ten sport trénovala, pak se ke mně přidal můj vlastně první manžel, který mi začal trénovat, společně jsme vyrazili do světa, sehnali jsme nějaké sponzory a v roce 1994 jsem stála v Las Vegas na 10. místě, což byl obrovský úspěch. No a 4 roky na to v Austrálii, v Sydney na prvním místě v roce 1997 a z takové radosti jsem se stala mistryní světa ve sportovním aerobiku.
4: No to je krásná vzpomínka tedy na ty začátky vaší kariéry. Vy jste zmínila slůvko radost, tak možná co vám dělá v poslední době radost?
5: No já musím říct, že moje fantastické děti, můj úžasný manžel a moje roztomilá vnoučátka. Já musím říct, že kdy můžu, kdy ukradu čas ze svého pracovního dne, tak já běžím za nima a užívám si tu jejich energii, užívám si tu jejich bezprostřednost a úplně to zbožňuji a možná si tím i tak trošičku vracím ty chvíle s mými dětmi, kdy jsem tolik nebyla přítomna právě díky tomu, že jsem třeba lítala po světě nebo po jevištích, takže to si moc užívám.
4: Říká si člověk někdy, tenkrát jsem jim měla věnovat víc času, jsou tam nějaké ty výčitky?
5: Jsou. Musím říct, že od té doby, což je asi 10 let, kdy jsem v našem úžasném projektu Dovychovat a po boku svého současného manžela Mildi Studničky, tak si zpětně velmi uvědomuji, že mi ta medaile symbolicky vzala, nebo já jsem si nechala vzít i ten čas s tím mým synem, kterému je teď 36, má ty dva úžasný kluky. Občas přichází výčitky, že jsem nebyla doma, že on tam byl sám a já jsem byla v té tělocvičně a obšťastňovala dav žen.
4: Co vás nejvíc zaměstnává tedy v té poslední době, kromě vnoučátek dvou, se kterými řádíte, k tomu se ještě dnes určitě dostaneme.
5: Tak já jsem se zmínila o projektu Dovychovat, kde máme úžasné programy pro ženy, pro partnery i pro rodiče. A Dovychovat neznamená, že nám někdo zavolá pomozte mi s výchovou dítěte, ale znamená to, že když my dospělí nezměníme energii a budeme stále naštvaný, uzavřený, vyčerpaný, tak děti se od nás budou úspěšně odpojovat. Takže je to o tom, že se dovychováváme my dospělí, abychom si uvědomili, že když nám bude minulost krást přítomný okamžik, tak ho nikdy v radosti ten život moc nemůžeme užívat, nebo když nám bude krást přítomnost strach z budoucnosti. A to jsou témata, kterými se zabýváme. Jak jste řekla, pracuji jako koučka, což je v současné době trošičku zprofanovaný pojem, nicméně já jsem si coaching vystudovala před 10 lety a kombinuji to s tím, že v našem projektu Dovychovat umíme ukázat cestu, jak pracovat s různými tématy, které nás zatěžují a které nám berou radost ze života. To jsou ta témata, na které jsem si přišla optikou dneška, dokážu pojmenovat, proč jsem se dostala, když mi bylo 39 do vyhoření a natočila svoji první 13. komnatu. Takže abych se vrátila k vaší otázce, to je moje nové zaměření, lektorka projektu Dovychovat, koučka, pracuji individuálně s ženami, ale i s muži, dokonce i dělám vlastně taková párová sezení, kdy pomáhám párům, aby se naučili zpátky komunikovat. Prošla jsem si tím vším a předávám zkušenosti. No ale stále cvičím, jak stále říkám v podcastech, stále cvičím, stále miluji aerobika, stále dělám i víkendy s aerobikem a sjíždějí se doslova ženy z celé republiky i ze Slovenska, které vzpomínají na ty doby, a to už je opravdu dávno, kdy byl jenom aerobik a kdy jsem objížděla republiku a samozřejmě se věnuji své rodině, kterou naprosto zbožňuji.
4: Takže i o tom si budeme za malou chvíli povídat. Už jsme se zmínili tedy, že Olga Studničková-Šípková naším hostem. Teď si chviličku zahrajeme a potom se do těch východních Čech na chvilku podíváme.

0: Naším dnešním hostem Olga Studničková-Šípková. S paní Olgou si povídáme o radostech života a nesme magazín o zdravém životním stylu. Paní Olgo, ale já teď začnu těmi východními Čechami. Kdybychom hledali vazbu na východní Čechy, ono by to nebylo až tak těžké.
1: Vůbec by to nebylo těžké a já jsem moc ráda, že to téma tady otevřeme, protože můj tatínek vyrůstal ve Smiřicích. Já do Smiřic každý rok jezdím, trávila jsem tam dětství a vím, že byl vypracovaný i rodokmen a já jsem za Svobodna byla Svatoňová, takže třetí jméno přidáme a rod Svatoňů odtud má kořeny a dokonce jsme zjistili, že skutečně rod Svatoňů má i kořeny v Malých Svatoňovicích. Takže jezdím sem ráda celá léta. Já teďka sahám dozadu 40 let zpátky, 35 let zpátky, když jsem závodila a jezdila turné po republice, tak vždy v tom turné každý rok jsem byla Pardubic i Hradec Králový, takže východní Čechy opravdu patří do mého srdce neodmyslitelně.

0: manželem a s dětmi bydlíme v Praze na Malé Straně, nicméně já neustále potřebuji k životu přírodu, takže odjíždíme dost často na naší chajdaloupku, na Orlík do jižních Čech. No a ještě máme takovou věc, kterou jsme si pořídili jako projekt Dovychovat. Jsme pořídili v Nových Hradech, Novohradských horách objekt s názvem Tereziny lázničky, protože jsme sněli, abychom měli nějaké místo, kde můžeme dělat naše přednášky, naše workshopy, naše školení na téma, jak mít víc radost ze života. A tím hodně žijeme a tam hodně trávíme čas. Takže jižní Čechy, Praha a musím říct, že sem do východních Čech jezdím taky poměrně často. Mám tady úžasnou kamarádku.
1: Vy hezky mluvíte o té radosti ze života, ale ne každý ji dokáže najít. Jak na to? Jste koučka, poraďte nám, protože my ji přejeme v každém našem vysílání, ale člověk si někdy řekne, no jo, my o tom můžeme mluvit, ale on to musí člověk u sebe umět nějak obrátit, aby tu radost dokázal najít.
0: Radost ze života je obrovský téma. Někdy mám pocit, že tím i trošku štveme lidi. Nicméně radost ze života má každý jinak a mnohdy jsme se naučili v životě si tu radost dělat zvnějšku. Proč ne? Proč si nejít koupit něco hezkého na sebe? Já vůbec proti tomu nic nemám. Akorát když máme tu radost ze života pouze z toho vnějšku a žijeme tím, až budeme na dovolené, tak budu mít radost ze života. Až budou Vánoce, tak budu mít tu radost ze života. Až budu mít narozeniny, tak se budu radovat. Tak je to hrozně málo a je to za nějakou podmínkou. Můj manžel po jeho boku, já se učím tu radost nacházet sama v sobě. Není to jednoduchá cesta, je tam spoustu překážek. Od dětství, když si vezmeme 2-3leté dítě, jak je radostné, jak se zajímá, jak se ptá, proč. Teď ho vidíte, jak zkouší, jak skáče do kaluže, jak zkouší spoustu věcí a má obrovskou radost, když vidí letět motýla. My jsme se o tu radost připravili, nebudu se zabývat tím, čím vším, asi si to dokážeme všichni představit. Nicméně, tuhle radost my se snažíme, aby lidé nacházeli zpátky k sobě, protože když tu radost najdete v sobě, tak nemusíte čekat, až bude něco, nemusíte žít takzvaně v ažlendu, ale můžete žít už, tady a teď. Můžete s radostí vstávat každý den. Já když jsem před 10 lety byla poprvé na přednášce mého manžela Mildi Studničky, tak se zeptal do pléna, zkuste si, přátelé, říct, odpovědět každý sám sobě, kolik dní procentuálně za rok stáváte opravdu s čirou radostí. A pro mě to tenkrát byla před těmi 10 lety taková studená sprcha. Já jsem si uvědomila, že tu čirou radost po ránu vůbec nemám. Že vlastně vstávám s tím, co se těžkého stane, co budu řešit, co bude nevyřešitelné, kdo bude ke mně ošklivý, nevím, co ještě všechno, co se mi nepodaří, protože tak nějak jsem se to v tom životě naučila, nakoupila, spíš sledovat ty nezdary, než si všímat toho, že v životě se i daří. A to je zase obrovské téma a já jsem si uvědomila, že to tak není a nastoupila jsem na cestu osobního rozvoje, zpracovávala si hodně strachy, až jsem se v životě začala posouvat a dělat nějaké změny a já teď můžu říct, že opravdu mám minimum dní, kdy vstávám s tím, že se mi nechce vstát, že se bojím toho dne. Jde to, je to velká cesta, ale jde to, ta naděje je a je krásný vidět to, že opravdu to jde. Možná, pokud mě posloucháte, říkáte si, to je utopie, já prostě už líp žít nebudu. Já jsem si taky myslela, když mi bylo 40 a takzvaně jsem vyhořela a skončila na psychiatrii, tak jsem si říkala, tyjo, to je asi normální, už mám asi vybydleno, už asi budu jenom unavená a nebudu veselá, už nebudu veselá, jako jsem byla ve 20, ve 30. Není to pravda. Já jsem změnila život v 50 a mám radost. Blíží se mi 60 a mám radost ze života. Mám radost každý den. Takže tolik o radosti. Nenechte mě povídat, byli bychom tady dlouho.
1: No, musela jste k tomu mít právě partnera, nebo by to zvládl člověk i bez toho partnera?
0: Já jsem byla a jsem stále u zdroje radosti. Můj manžel je z jiného vesmíru. Ale na základě toho, čím si prošel v životě a nebylo to mnohdy vůbec jednoduché, se naučil pracovat právě s těmi stresy, s těmi smutky, tak, aby se z toho nezbláznil. A po jeho boku i opět to říkám v našem projektu Dovychovat jsem se naučila postupně, kruček po kručku, nahlížet na různé záležitosti, ne jako chyby a pády, ale zkušenosti.
1: Olga Studničková-Šípková, naším velice milým hostem v Šarmu Speciál, teď si chviličku zahrajeme a možná potom se vrátíme k těm dětem, protože vy už máte 2 vnoučata a to by bylo, abychom si o nich nepopovídali.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Šarm speciál. Naším velice milým hostem Olga Studničková Šípková, sportovkyně, podnikatelka, koučka, ale také dvojnásobná babička. Tedy paní Olgo, nevypadáte na tu babičku, takže já řeknu mladá, krásná babička. Jak vám říkají vnoučata?
1: To jste moc hodná, děkuji. Říkají mi babičko Olinko, to je nádherný.
0: A vy si mě prý dokážete patřičně užívat. Já když jsem vás tak trošku poslouchala během písničky, tak jsem si říkala, ne každá babička umí věnovat tolik času svým vnoučatům jako Olga Studničková Šípková.
1: Ono vlastně hlavně jak, já jsem ta babička, která, já to s oblibou říkám, která vrací děti bez čepice, bez rukavic, mokrý boty, špinavý kolena, rozbitý kolena, boule na čele, protože já jsem od malička byla rebel. Kdybych nebyla rebel, tak asi neprojdu tak dlouhou, naplněnou cestu různými pády a úspěchy. Nicméně mě hrozně baví ty kluky čapnout a eventuálně vrátit za 3 hodiny a projít s nima kus lesa, brodit se potokem a spadnout a házet kameny. A v tomhle jsem taková akční babička a já si to strašně užívám. Oni si to taky hrozně užívají a nejdřív moje potenciální snacha Martinka asi byla trošku vykulená, ale pak si oba dva s mým synem řekli, to je dobře, to nevadí, že mají prostě boule na čele, hlavně, že ty kluci něco zažívají mají v životě zážitky. A něco se naučí.
0: Ano.
1: Tak taková jsem babička.
0: No, máte 2 kluky, máte také vlastně dceru, ta ještě vdaná není, víte?
1: Ne, Adelce bude 22, je 21, ještě není vdaná, studuje vysokou školu a užíváme si spolu života, když to jde, tak spolu někam odjedeme, odletíme, trávíme spolu čas a je to hrozně hezké. Ona se mnou chce trávit čas.
0: Svěřuje
1: se mi.
0: A to je asi také velká deviza, velká
1: radost. Je to
0: radost. Velká
1: deviza, není to zadarmo, ale protože v době, když mi nebylo dobře, byla jsem často smutná, tak ta důvěra se rozpojila. Děti potřebují mít vazbu na svého rodiče, potřebují mít důvěru. Akorát, když rodič je buď často naštvaný nebo smutný, tak to dítě vyhodnotí, tohle není můj vzor, já chci být veselá. Takže když jí bylo asi 12 a já byla v té hře největších takových těch dopadů depresí, tak jsem byla opravdu stále smutná, plakala jsem, nevěděla jsem proč tehda. A když jsem přicházela domů, tak ona automaticky začala za mě přebírat zodpovědnost a ona mi třeba na vanu dala svíčky, nalila mi vínko, napustila, bylo jí asi 4 roky a řekla, maminko, teď si odpočiň. Úplně jsem viděla, jak hrozně chce, abych si odpočinula. Tím jsme si tu důvěru trošku rozpojovali, protože ona už pak mě moc nechtěla následovat, já jsem na sobě začala pracovat a trvalo to roky, ale jde to a tu důvěru si postupně vracím zpátky. Když jsem unavená, tak se snažím, aby ona to na mě necítila. Teď říkám velký téma pro dospěláky, protože naše energie nejvíc ovlivňuje vztahy s našimi nejbližšími, nejenom dětmi, ale i partnery. A my to hodně o tom hovoříme v projektu Dovychovat. Já o tom hodně píšu i v naší knížce, kterou jsem napsala s manželem asi 3 roky zpátky, kniha pro ženy, jak ta energie je klíčová pro to, aby nám děti důvěřovaly a chtěli s námi trávit čas. Takže ona už mi důvěřuje, svěřuje se mi. A když mě děti zavolají nebo Adelka za mnou jde a třeba má pláč na krajičku, tak já cítím největší odměnu, že oni se mi chtějí svěřit. Tak je to pro mě úplně největší odměna, že dítě za mnou přijde a chce se mnou řešit svůj problém.
0: Víte, to je možná jedna z největších asi bolestí našich, umět si udělat čas na to dítě, když to dítě to potřebuje, protože zmiňujeme ty ženy 40, 50 ve věku, kdy tedy mají to velké pracovní vytížení i další vytížení, a teď najednou někdo přijde a chce, abych mu věnovala pozornost a člověk si řekne, počkej chvilku, teď
1: přesně,
0: nemám čas.
1: Oni vlastně ty děti od malička jsou mnohokrát odmítané. A vím, že jsem i já byla, když byla Adelka malá, byla jsem unavená, potřebovala jsem rychle něco udělat doma, připravit se do práce, tak jsem mi taky určitě kolikrát řekla, Adelko, počkej, až to dodělám. A to je to, že se sčítá to odmítání a to dítě se pak začne odpojovat. A já v současné době jsem se dostala hodně do velkého pracovního koloběhu, to na sebe přiznám, mě to hrozně baví, ta práce. Akorát jsem si řekla, že od září musím přehodnotit a ubrat, abych nepokračovala ve svém programu únavy. Ale je krásný, jak je dospělá a jak žije po boku mě a mého muže současného, tak ona začíná vnímat ta témata a ona sama za mnou jde a vlastně ona mě na to začne upozorňovat, což je hrozně krásný. My jsme si to i jednu dobu řekli, pojď, budeme si říkat, když jedna či druhá bude unavená nebo smutná, tak si řekneme, Adelko, dneska mám nějaký nezdary a já se s tím vyrovnávám, tak aby zvěděla, že nejsem smutná kvůli tobě, ale že jsem smutná kvůli svým tématům. To je moc důležité, aby děti viděli, co se děje, aby je i rodiče, kolikrát se dozvídám, nemůžu dítěti říct, co se děje, já ho nemůžu zatížit. My můžeme dát zkušenost. Zkušenost, že se něco děje, že se třeba rozvádíme, nebo že máme dusno v domácnosti, co se děje, že to dítě, když neví, co se děje a vidí dusno okolo sebe, tak se říká, že je doslova téměř v ohrožení života. Oni potřebují cítit jistotu ve svých rodičích a tu jistotu jim nedáme, když budeme unavení, když budeme naštvaní, když budeme uzavření.
0: I o tom je vaše kniha pro ženy?
1: Moje kniha pro ženy je o tom, na co jsem si přišla zpětně, co mě dohnalo na psychiatrii v té době, když jsem natočila 13. komnatu, bylo mi 42 let, je to před 13 lety, tak i já jsem si to myslela a myslím, že to tak dopadalo, ten důvod, že jsem se uhnala v tělocvičně. Vůbec to není pravda. Já až tou cestou, abych to rozklíčovala, jsem se sama o sobě dozvěděla, že jsem se neuměla postavit sama za sebe, že jsem byla příliš laskavá a dovolila lidem, aby mě přestupovaly hranice, že jsem měla spoustu strachu, ne strachu o život, ale strachu takových těch, co si pomyslí okolí, podaří se mi to, co když selžu, co z toho bude. Nedokázala jsem vyhodnotit, že to jsou dary života, tak to mě dohnalo vlastně do toho vyčerpání. Takže v té knize pro ženy píšu, co všechno za témata, strach, minulost, přílišná zodpovědnost, tam ženy najdou sami sebe a ta kniha je úžasná v tom, že nabízím u každého řešení ve formou cvičení vlastní hlavou.
0: Takže o tom možná ještě za malou chvilku.

0: na čase být.
1: Před malou chvílí jsme si s Olgou Studničkovou Šípkovou, kterou jsme pozvali do našeho Šarmu speciál, povídali o její knize, kniha pro ženy, a já jsem na ní navedla řeč právě proto, že mám takový dojem, že v té knize hodně mluvíte o strachu, hodně mluvíte o tom, co prožívá mnohá žena, především v tom středním a starším věku. Je to tak, paní Olinko?
2: Je to tak a troufám si říci, že i mladší ženy jsou to vlastně taková témata, a já říkám, že když ke mně přijde žena, tak jako kdybych v pomyslné skřínce měla 4 šuplíky a vytáhla jeden šuplík, kde je množina určitých témat, které dávají dohromady třeba nízké sebevědomí. Pak je tam šuplík, které dávají dohromady strachy z budoucnosti. Pak je tam šuplík, který říká nevyřešená minulost. A tam toho může být tolik. My můžeme opakovat vzorce chování, které nás trápí. My můžeme mít traumata z minulosti nevyřešená. Můžeme si táhnout zlobu na rodiče, na babičku, na dědu. Já jsem dokonce i spolupracovala se ženou, která byla i zneužívána svým dědečkem, takže velká traumata. Takže se učí vlastně pouštět to napětí. Co tam dále může být? Přílišná zodpovědnost, což se velmi váže k tomu, když si žena neváží sama sebe, když nedostala v tom dětství ten velký kopec lásky a přijetí, když tam byl přísný táta, přísná maminka, ti také mají svůj příběh. Říká se, že až 6 generací přenáší programy a různé danosti a my je jenom neseme dál. Je to strašně zajímavé se tím zabývat. Já jsem připravená a už to ode mě i nakladatelství chce, abych napsala knížku pro ženy 2 a těším se na to, jenom se na to musím udělat ten čas, protože těch témat, co mohu nabídnout ženám, co oni můžou poznat, že jim kradou energii, to je ono, že nemůžeme prožívat tu radostnou přítomnost, když nám třeba ta minulost neustále krade energii, když neustále narážíme na něco, co nás zlobí. Velmi zajímavé je, že my si do života spojíme s partnerem, třeba i životním partnerem, který nám může určité programy, které nám nesedí, připomínat. Třeba vyrůstá dívka, která má velmi kritickou maminku, velmi nelaskavou maminku, a ona si třeba do života spojí s člověkem, se svým mužem, který je nelaskavý, kritický. Že se jí ten program vlastně jakoby přitáhne. Proč? My tomu programu rozumíme. Akorát ten program se navzájem kultivuje a my si za 20 let soužití pak připadáme nedoceněné, nemilované, nevyslyšené. A to je velmi, velmi, velmi časté.
1: To vyhoření je velice časté u žen, se kterými se také i my setkáváme. Většinou je to kolem, když jsem tak pozorovala z těch rozhovorů, které člověk vede, kolem té 40, 50. Mnozí si to spojujeme s menopauzou, s hormony. Hraje to tady také svou roli?
2: Vlastně svým způsobem ano. Jakýkoliv hormonální výkyv, ať už je to u mladších ročníků premenstruační syndrom, nebo u mě už je to teda vlastně přechodová záležitost, jenom posvítí ta nerovnováha, jenom posvítí na témata, která si neseme. To znamená, když se člověk dostane do osobního rozvoje a začne zpracovávat, co všechno si v sobě nese, ale mnozí to jako já neumějí pojmenovat, proto o tom povídáme v projektu Dovychovat, proto jsem napsala knihu, aby žena, když si přečte, řekne, Ježkovi zraky mě každý den trápí 10 strachů, to jsou věci. Mm-hmm. A vlastně mi to bere energii a vytvářím si určité mechanismy, abych to nějak zatlačila a tak dále. Takže vrátíme se k těm hormonům. To, že nejsme v pohodě a způsobí to nižší hladina estrogenu, tak jenom svítí na ta témata, která si nesu. Což je paradoxně příležitost. Hmm. Pracovala jsem s jednou mladou maminkou, která mi říkala, mě strašně drtí PMSko. A tak jsem jí říkala, a co vám to období má přinést, když jste v háji? A ona říká, no jo, já vlastně si můžu vytáhnout ta témata a můžu si s nima pracovat. Hmm. Tímhle způsobem to spolu může souviset z mé praxe.
1: Je fajn, že ukazujete cestu a možnosti, jak se dostat možná z některých problémů, které souží mnohou z nás, takže za to mnohokrát děkujeme. My si chviličku zahrajeme a po písničce se podíváme na ty další radosti života Olgy Studničkové Šípkové.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Připomínám, že posloucháte Charm Speciál. Teď jsme si chviličku zahráli, naším hostem stále Olga Studničková-Šípková. Já jsem říkala, že se podíváme na ten váš současný život. Mně stále nejde do hlavy, paní Olgo, jak vy to všechno stíháte. S úsměvem, s radostí, protože přece jenom, když se podívám, sportovkyně, podnikatelka, koučka, víkendové pobyty, bude nějaká dovolená u vás také?
1: No, já si to taky občas říkám, jak to zvládám a musím se zastavit a už příští školní rok v uvozovkách naplánovat trošičku jinak. My to s manželem děláme vždy tak, že na začátku školního roku, ne, že bychom chodili do školy, ale já to tak říkám, si sedneme a v diáři vyblokujeme na celý rok, jednou za dva měsíce, třeba dva týdny volno. Takže máme tyhle volné dny, tam si odpočineme. Nicméně, ano, je toho hodně, kdo toho nemá hodně, ale já jsem se dostala do fáze života, kde mi ten život baví. A ono mi to dává energii. Jenom nesmí toho být moc samozřejmě. A to už je na mě, já jsem zodpovědná za svůj život, abych si řekla, dobře, tenhle týden jsem opravdu byla zničená, jak to můžu udělat jinak. Takže preventivně si vyblokováváme opravdu týdny volna a já sama se snažím tu cestu tvořit trošku jinak, abych neopakovala podle definice šílenství. Chceš, aby se ti život odvíjel jinak a jdeš pořád stále stejnou cestou. Tak tohle se snažím nedělat.
0: Mm-hmm. Už víte, kde budete dovolená?
1: No, my se nejvíc těšíme do těch jižních Čech.
0: Jižní Čechy,
1: česká příroda, milujeme objevovat nové vesničky, městečka, historické objekty. Můj manžel Milda Studnička miluje historii a dokonce jeho koníčkem je, že píše historický román. A velmi se zabývá tím a mě to dělá hrozně dobře. Kamkoliv jedeme, on mi dokáže říct, co tam bylo za kmeny, za bojovníky, za šlechtu. A mě to strašně baví, protože tím člověk ještě víc prorůstá do té naší nádherné země, takže v jižních Čechách budeme odpočívat.
0: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že je velice hezké, když má žena vůči svému muži a naopak obdiv. Ten obdiv asi v partnerském vztahu je velice důležitý.
1: Je to velmi důležité, tak jako každá žena, jak vnímám, samozřejmě teď nemůžu tady říkat nějaké zákonitosti, ale jak vnímám ze své praxe, potřebuje lásku a přijetí a být vyslyšena, tak každý muž, tak jak to vnímám, potřebuje ocenění od ženy. Tím on roste, on sílí. A vztah může fungovat z mého pohledu od strany ženy, když si žena muže váží. A tím pádem ho může oceňovat a muž jí to vrací tou láskou. Vlastně je to ping-pong. Je to spojení.
0: My jsme magazín o zdravém životním stylu. My tady stále každý týden říkáme, co bychom měli, že bychom měli zdravě jíst, že bychom měli sportovat, že bychom měli chodit na dlouhé procházky, že bychom měli odpočívat. Paní Olgo, kdyby vy jste měla nám dát jako koučka zdravého životního stylu takovou tu stupnici, na co bychom neměli zapomínat, aby ten úsměv na tváři, jaký máte třeba teď vy, aby nám nevymizel a aby byl, abychom měli ze sebe i dobrý pocit z toho, že se cítíme ve svém těle dobře.
1: No možná před 20 lety bych tady možná pouze tvrdila, jděte si zasportovat, ale teď už jsem se posunula jinam. Samozřejmě pohyb je součástí života a základem života úplně i každé buňky, ale v této chvíli bych ráda řekla, že je moc škoda, když byť vteřinu našeho života prožijeme ve smutku a ve zlobě. Takže velmi rezonuje slovo láska, není to nic, jsem ateista, myslím to zcela upřímně. Takže dokázat každý den odpouštět, nenést v sobě zlobu, nezlobit se a nezlobit se ani sám na sebe. Řešit všechno, co mi přijde do cesty a vytvoří mi vrásky na čele, protože všechno má někde svoji příčinu, na to se dá přijít a můžeme ráno se probouzet s tím, že se hrozně těšíme na to, co nám ten den přinese a mít radost ze života.
0: Olga Studničková-Šípková byla naším velice milým hostem. Uteklo to jako voda, my se budeme muset rozloučit, takže mnohokrát děkuji za všechno, co jste nám řekla. A budu doufat, že tedy zase, až si uděláte cestu do východních Čech, tak se zastavíte v Českém rozhlase Hradec Králové na chviličku, abyste nám zase trochu té radosti ze života předala.
1: Mě mrzí, že ten čas utekl tak rychle, protože o tom strašně ráda povídám, protože vím, jak to může pomoci a že ta naděje je vždycky. A já moc krát děkuju za pozvání a vám, ať se tady stále hezky žije.
0: Mějte se hezky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec chce všechny městské společnosti přebarvit na červeno. Kořenov postaví svým dobrovolným hasičům novou zbrojnici. Liberec navýšil za poslední 4 roky počet městských bytů o 57. V noci i zítra bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Podle náměstka primátora Vojtěcha Prachaře jde o začátek takzvaného Smart City.
4: Město musí působit na občana jako opravdu silný partner a právě to sjednocení té identity u všech jím spravovaných organizací je to klíčové a to nejlevnější řešení, jakým způsobem v tom městě to Smart City nastartovat.
2: V Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Polubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Zastupitelé kvůli tomu museli změnit územní plán, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: V územním plánu byl zastavitelný pozemek, k tomu určený, ale byl tam koeficient 0,25 zastavitelnosti a my bychom se do toho nevešli, musel být hodně menší, což nechceme, protože my chceme, aby už ta hasičárna byla moderní.
2: Během posledních 4 let navýšil Liberec počet městských bytů a výstavbu dalších chystá. Jak uvedla mluvčí města Jana Kodymová, od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů. Největším projektem liberecké radnice za poslední 4 roky byla výstavba 3 propojených domů se 49 byty v ulici na Žižkově. Za ně město zaplatilo 158 milionů korun, z toho zhruba 80 milionů bylo z evropských dotací. 100-tisícový Liberec má ve svém vlastnictví přes 1020 bytů. V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. České tiskové kanceláři to dnes za rodinu sdělil jeho syn Michal. Petr Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal více než 10 odborných knih.
3: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat, k ránu ojediněle až na polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, odpoledne a večer se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají až do konce července tohoto roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den. Nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma a připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo,

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
3: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
2: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
5: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu, ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
6: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluvě o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až po to, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističní politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslu. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo, a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově.

0: té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: coraje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005, a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba Výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: No právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla les, čím se u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako, no.
2: A říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live?
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. To nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě, takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju, jo. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století a měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat a teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Hapková představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: základ, to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělejte to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval? A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné.
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli která z

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaného Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělalo velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mému novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jinde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balát. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. No, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Nejčeši.
2: Daleko míň, než byste si řekl. Jako, daleko míň. To vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. Jako my jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No teď, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. Já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. Já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje, že to popisují různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Hráčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Sport. Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to 2x6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem. Počasí. V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky k ránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové. Za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce, znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rády, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že, a to je pravda toto, těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom tak.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No, tohle myslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom aby jsme to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveří.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
6: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává květiny.
6: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
6: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
6: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
6: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhlédl? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste se
4: minuli. Na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
6: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění. A to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
6: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem vám mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růží krásnou A ona ji nechtěla utekat přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo něco. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaši dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně Zlatovlásce, že mouchu jsem neposlal, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral.

0: A tak to bylo, no.
1: Vy jste takhle probendili noc? Noci?
0: No, někde jo, ano.
1: Co na to rodiče?
0: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
1: A byli jste venku nebo doma?
0: Venku. Jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohodit. Na to ani nemůžu říct.
1: Musíte.
0: Ježišmarja. Jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekla, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
1: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
0: ano,
1: zůstali?
0: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, asi, já jsem, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt, je to tak?
1: A to je pěkný, ne?
0: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
1: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla, jak vypadala?
2: No moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo, no. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No ale tak jinak to je za mladá, dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo, no ale bylo to skutečně tak, jo.
1: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
2: Raději, ať to řekne sama.
0: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se dívala, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
1: Vy jste hledal celou dobu odvahu.
2: Přesně tak. Přesně tak. Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4místní lože v kině, tehdy opravdu koupil. Ale to už jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
0: Ano, tak to bylo.
1: A byla pěkná.
0: Já jsem se tak lekla. Že jo? Já jsem se tak lekla, že...
1: Oldřicha nebo že rozsvítili?
0: Že mě matnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. A už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné je plánování o tom, že spolu asi budeme. To jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: Jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku? Jak jste ho prožívali? Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x nebo 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita. Tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fuk ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gól. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná dneška. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No, byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila, ta byla doma, chystala jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě, no.
5: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nějak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
4: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
4: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
5: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný, ten mě furt musel mačka naobjímat.
3: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže už jsem se bavit. No.
4: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
3: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
4: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
3: Do dneška se mi líbí.
5: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a 2 syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A dodnes je teda. Dodnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž 2 naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automa se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu. Já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem, jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili. A tu lásku vlastně jim věnovali, to se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny a tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké, a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni. Kam je teď? Právě Patrik vezme.
3: Ježišmarja.
5: Koukej. Ježišmarja. Tak to, toto? No tak to teda děkujeme moc. To jsme rádi.
3: To moc děkujeme. To bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
5: tak
3: z toho.
5: To teda.
3: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
3: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
3: To já. Já mám takovou herku už jenom to radio. Že to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
3: No určitě, to jsem moc ráda teda.
5: To teda.
3: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost?
3: To jsme nečekali teda, to teda. To.
5: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní.
3: Carmen. Máme ji hrozně rádi, taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo, protože oni jsou přibližně, jak my, že jo.
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
3: To určitě.
5: Určitě si vzpomeneme, určitě.
3: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
3: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
3: Takže to teda.
4: Tak se to konečně obrátilo.
3: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
3: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
3: Mně to připadá, že to není obět, to není obět, to je, ta láska, to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak, já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
3: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
3: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. To ne, my jsme tak zvyklí na sebe. My už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světlé vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No tak ty peníze, jo? Tak to bylo samozřejmé. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účinně, tak jí tam přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žádlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne, si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, když tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel.
3: Já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku? Ježišmarja. Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No.
0: Zlatá láska.
1: Zlatá manželství.
0: Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to neumím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, my už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Zaprvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spatřit, samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let v 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce, ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
4: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, on a paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, kránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno, u sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154, zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejská.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Ne, nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza, nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může...

0: Paris de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
1: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Č a Ď
0: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
1: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
0: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

může být moc pěkné, pokud se v té Praze hnusně naroskytná.

0: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
1: A teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
2: Mirečku, prosím tě, tak už se usadně.
3: Že já mám hlad.
1: Peterka,
2: co to děláme, nepřinesla večeři?
3: Ta sedí v kuchyni a čte si.
1: Postraní kolba
2: pastí a tady, aby se člověk... Ječi. Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
3: Když to bylo offside, tati, koukej.
2: No, offside, no, samozřejmě, offside. Samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
4: Je středa. Dneska vaří máma.
2: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
3: No, že by byla v práci.
2: Prosím tě, do čtvrt na sedm?
3: Co je na tom? Někdy přijde i v sedm, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve čtyři.
2: Jak to? A to zas někam šla?
3: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
2: Goliči? A do čeho se převlíkla?
3: No, do takového toho... Do nedělního, víš?
2: Do nedělního?
3: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
2: A proč šla goliči?
5: Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo.
2: No ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
2: Kde by byly v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
2: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
2: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím, prosím. Jsou tady nebo ne?
1: A je to tady, milí televizní diváci. Ano, domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
2: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Zdar, prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Průza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
1: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
2: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
4: Nebyla.
2: A kdo s ním půjde, prosím
4: já
2: tě?
4: Já už ne, tady mladí.
3: Cože, zase já?
4: Já už mám nejvyšší čas do kina, bráchu.
2: Bez večeře.
4: Umíchala jsem si vajíčka.
2: A to jsi nemohla nám taky?
4: Nemohla, byly tam jen tři. Domácí. Čau, fotbalisti.
2: Počkej.
4: Co je, Honza mě čeká.
2: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
4: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
2: Na koncertě?
4: Vždyť říkala, že jde.
2: Říkala, že chce jít se mnou.
4: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
2: Sama?
4: Jo, sama.
2: Ale to se snad ani nehodí.
4: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
3: Co to mlela?
2: Ale vím. Že bys to poslouchal, prosím tě.
3: Řeči. 2-1. to. Je to 2-1.
2: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
3: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju mnohokrát.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeče.
2: Já tak vás dobrá. Kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej. Tady je bujon. Hovězí. No,
4: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
5: Jo, pusinkovali se před baránkem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, bráško.
5: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to mrně už nespí? No, máma ještě není doma?
4: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani...
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Pane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně. Já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncertě.
5: Jo, jo.
3: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma. A oni říkali, že teda oni platí půlku. A teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já si nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně.
5: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
3: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem dřív, nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
6: Na parté, jo?
3: Jako a řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
5: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
3: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
6: On vás ujistí teda. Jako.
3: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vyjdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
5: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
3: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
6: No, jak to, že nejezdí autem.
5: Jo.
3: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený. Můj je unavený. Už ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4:23. Vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi takové, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty. K výplatě jsou obyčejný chlap a je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to volno peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Aruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala jak bych to řekl, no prostě jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kde bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak říkám, on je to furt stejný, jo. Když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhala s taškama, no. A to je tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse. A představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natáhal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít bojler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a najednou třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 tisíc, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
1: téma. No, bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatický linkaře, kteří volají a přeji, aby se dovolali.
0: Děkuju.
1: Mně se to díky té pitomy a je nedaří, tak to je všecko. Děkuji
0: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na vše všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo, kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: věcí.
1: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
2: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a nejsem je převlíkla, bylo 6:45 a já jsem měla na půl sedm nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No, a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
1: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
2: No.
1: A řekněte, to bylo teda. I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
2: No, já jsem byla hodně pracovitá.
1: Co to naučilo celou tu rodinu?
2: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče,

0: let se starat o dvě malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih, já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život, jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houševnatost. To je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
1: A také ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
0: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
1: Jste na výběr no, asi neměla a neměla. Dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
0: Dokázala, ano. Já jsem totiž, já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má vydrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá by to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala dvě malé děťátka, ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře, já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila, atopický ekzém se nedá moc vyléčit a je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
1: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou dobrou radu.
0: Já vám ještě něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. No, že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných voč.
1: Děkuju moc, no, to už jsme ale
0: já jsem
1: odbočili,
0: prostě.
1: Takže teď...
0: Takže jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
1: Děkuju.
0: Zdravím
1: za milé povídání, za otevřenost.
0: Ano, já vás poslouchám každou
1: noc. A zase
0: noc.
1: Zavolejte. Naslyšenou,
0: všechny
1: paní
0: zdravím
1: Radko.
0: A děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařebova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešních se toho tabáku je to šílený. Že, já jsem tak nějak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 000 měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám z těch věcí zbírá mnoho a na to už taky není moc prostředků a... Hlavně už taky těch možností, a že teď nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo
1: tak
0: alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i myslím, že celosvětově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 flašek tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, jak nám koupila, když měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš táta ten byl takový šetřivý, že jsme nemuseli na malým všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to těch jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem v jednu dobu jsem našetřil, jako moje vysvětlení, co jsem tenkrát v jedné době, já jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, ještě to je ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem na něj měl našetřit, no. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A do něčeho mě pak zapadla blbá představa, to mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že tam to, co já nezbírám.
0: Takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba je ten tabák, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo ale zrovna hlavně, nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v chudovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka. Děkuji.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teďko před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svoji, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře, že prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No.
0: Ale víte,
1: musí člověk prostě si vlastně spojit, dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sám, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel podstoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, jenomže vyplatit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde.
1: Ne, tak ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. Mm. Jo, no, prostě, jo, a ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového, to nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání. Jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říct si stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne, drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Okay. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok, nebo teda dluh. Půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na do výplaty. Já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, ale Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak to zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
0: Předpokládám, starou, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holkofolko dovolený. Ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádný luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pambu.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme, milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sedy, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, takový, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná malinký kemp. Báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky. A bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrá na žádného primadona. Jo, prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma. Mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměl jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměl jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezký prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PT pákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kdy na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 minut a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky na měko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a 1 plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500-korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalezavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. 8 minut po půlnoci vás vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a vy důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky, nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A pravím, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, vždyť máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 14 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, umřel mi táta, jo? Já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě a ta holka taky, protože ač se mi tahala různě s odlušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy mi nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no. Teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku. Tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí. Tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla.
1: Děkuji moc za ten příběh. Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 138 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím. No,
0: tak máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuji.

0: Teď se ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
1: Takže odpusťte, že jsem vás tak rozdržela, ale já
0: to vůbec není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji si dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno.

0: Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953 to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak v té současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tedy velice pozitivní. Já tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo,
1: a toť asi vše.
0: Jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou? Nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec. To bych nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych si nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste si nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jak, že vás jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě musím, jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: ušetříte,
0: to je dobře.
1: Za vodou, snažím si těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka, mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem. Důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře, taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co se všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se, aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupek, všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka Jasnámy, vítejte v Noční lince Českého rozhlasu, už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším z rádia, už jsem ho vypla, Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si. Já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo. Ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke
1: rozumím,
2: starším.
1: Jenom Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičům. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžeme se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdysi dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mámku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluvia nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korunů, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofr byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Teda lázně,
1: autokem. Já to řeknu rychle. Tam je vápená ta voda a tam si děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se vání k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká,
0: Olene, někdy vylej, nalej. Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska ta, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě opravdu, práce šlechtí přináší peníze, člověka, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: To mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho touše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v rázově jako řenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaké známé a měl by zjistě, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byl odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých lijáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvážněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem. A to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý stvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby se, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi shodávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí.

věděl by vám, neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali. Neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala. Neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, že kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty, a její slovník mu působil křeče v hlavě.

ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: poisonous.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. Hmm. A já umím, umím, umím. Hmm. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No no, počkej, počkej, jen klid. Jen se tak nevytahuj.
4: Jen se tak nevytahuj, víš.
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co? Uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, no, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
4: Ano.
3: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No prosím, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky, jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
4: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
4: Třetí.
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tedy pravda. No,
3: klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: Už se vyšklebuje.
4: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby, ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou káč.
4: To tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladí muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
4: mámo. Tak on dole na výzvě tvář se jakoby nic.
0: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
4: Ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jak je stav o poločase, Hurvínku, po chlupce? Já mám 4, kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmangode, tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
0: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
4: Zbytečně nemluv a pojď.
3: To
0: mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
0: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
0: To třeba ochrastil. Nebo se na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
0: My jsme ale, pojď sem, pojď, tamhle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
0: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám.
0: No.
3: No, nazdar.
0: A?
3: Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Hurvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
3: Poznal.
5: A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
0: Víš to, Hurvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
0: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
3: La, žížala až krybičce. Hopla a rybka je na hodice. Kapři líni, štěky šproty.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava.
2: Ah.
1: Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Ano, sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, ne edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: Ty nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no. No vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krás. To je nádhera. No na jásání je brzo. Brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli. Česnek jsem tam dal.
3: Máničku, vlastně Maria. Mariánku taky.
1: Majoránka tam je. Tak ještě houby. Tak. Jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá. To budu hledat, až se země bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, te tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku.
3: Pojď, Jerry, prosím tebe,
2: pojď. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejbl je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat. A jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat. No. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. A Jerryčku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak tady je pytlíček, počkat napřed to ochotnáme. Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout. Jerryčku, lidaže? Leda, že bych doběhl do sámu.

0: Nie. No kde pak? Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostné.
0: Vidíš, Horvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička.
3: Yeah.
0: Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená.
2: Yeah.
0: No tebe se ani neptám, Horvajs.
3: Yeah.
0: Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tatí, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tatí.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazíci, choď. Tak sem dej tu lžíci. Aj.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.